Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit.

0: vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Na jednu zlatou desku, která nám krásně a už dlouho putuje, se podíváme právě teď ve vysílání Krokodýla společně s Míšou.
1: 50 let už putuje nekonečným vesmírem pozlacená gramofonová deska. Na níž je kromě mnoha jiných vzkazů z planety Země pro mimozemské civilizace i věta v češtině. Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší. Nachází se na palubě mezihvězdných sond Voyager 1 a Voyager 2, kdy si ji nahrál jaderný fyzik Václav Otakar Kostroun, který žije v americkém Colorado.
0: Tolik tedy velké putování, my teď ale budeme hrát skvělé hity. Užijte si je, Jarek Hemala přeje krásný poslech. Take me where the sun is shining, where the air up in the skies are in my eyes.

Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Znojmo mění parkování, nový systém má ulovit rezidentům i zpříjemnit pravidla a samozřejmě zjednodušit. Je to probereme na Vlně Krokodýla. Ve Znojmě následíte, posloucháte na 96,2 FM, tak vás tam zdravíme. No a najít takové volné místo právě ve Znojmě k zaparkování byl problém a v budoucnu by mělo být daleko jednodušší. Město po dvou letech příprav představí návrh nového rezidentního parkování systému, který má přinést jasnější pravidla pro místní podnikatele i návštěvníky. Lidé se k němu budou moci vyjádřit ještě před jeho definitivním schválením. Tak sledujte, vaši radnici ve Znojmě vás zdravíme. No a posíláme z Krokodýla další hit.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

a 30. narozeniny Rádia Krokodýl na brněnském Majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku Rádia Krokodýl. Přímo v centru dění. Užijte si brněnský Majáles jako VIP. Velmi ideální posluchači. Poslouchej

0: krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 114 000 korun.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
2: Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: 5:30, dobré ráno, dobrý den, přejeme z Rádia Krokodýl, máme tady polovinu 33. týdne, středu 12. srpna, Klára dneska slaví svátek, vidíte, musím zavolat neteři jako hodný strejda, znáte to, aby jsme měli nějaké ty plusové body, my starší muži už u těch mladých slečen, to tak moc nebodujeme, tedy jak kdy, jak kdo, a když jsme načali svátky, můžeme načnout i lehce narozeniny, frontman Dire Straits Mark Knopfler dneska slaví 77. narozeniny a Eva Farna dneska slaví Kristovy léta, tedy 33 let. Pokud si říkáte, co nás čeká na silnicích v téhle chvíli, prosím vás, dobrá zpráva, nic, tedy nemáme hlášeny nehody, kolony ani jiné komplikace, které by vás snad měly zdržet na silnici. Co se týče teploty, tak Katka přišla se slovy, tam je kosa. No je pravda, že včera tuhle dobu bylo nějakých 20 stupňů, teď máme v centru Brna nějakých 14,5. Je ale pravda, že odpoledne se nám to vyčasí až na velmi příjemných nějakých 29 stupňů. Tak myslím si, že základ informací po ránu máme, tak jdeme na to. Dobré ráno, dobrý den.
1: Dobré ráno Brno a celá Jižní Morava. Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 3 minuty a bude 6:15. Dobré ráno, přejeme. Jak je venku? Zatím chladno, ale bude výrazně tepleji. V podstatě jednou tolik, než je tam teď. V Brně máme necelých 15 stupňů, ve Žďáru nad Sázavou mají 8 stupňů. Vyškov hlásí necelých 13 a Břeclav taktéž necelých 15. Odpoledne má být jasno nebo skoro jasno a teploty na severu kraje jen kolem 25, ale jinde 26 až 29 stupňů. Jinak večer nás čeká také částečné zatmění slunce. I o tom si dneska po ránu určitě povíme. Tak dobré ráno.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.
1: Žiju příběh z Lepurela, skládám stránku ke stránce.

0: Psal se rok 1978, kdy vydali Pomadu. Tohle byla ukázka John Travolta, Olivia Newton-John. Tady u nás na Rádiu Krokodýl v polovině 33. týdne máme středu 12. srpna. Ze studia Rádia Krokodýl dobré ráno přejí Katka Horáková.
1: Tunda Kala, hezké ráno. Soutěž na stavbu dalších protipovodňových opatření v Brně by mohla začít v září víc už za chvíli.
0: Po 6. Shakira. John Secada. A taky No Name. Co dnešní počasí čeká nás klasické léto, teploty příjemné, skoro jasno a ty teploty, jak jsem lehce načel, by měly být mezi 26 až 29 stupni.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 6, pěkné ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Výběrové řízení na zhotovitelé další etapy protipovodňových opatření v Brně by mohlo začít v září. Etapa Trnita zahrnuje proměnu nábřeží Svratky i Svitavy. Jde o víc než 3-kilometrový úsek.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Lékaři v kyjovské nemocnici začali implantovat nový typ nitrooční čočky. Umožňuje dobře vidět na různé vzdálenosti a zároveň omezuje nežádoucí jevy, například zhoršené vidění zašera. Operaci šedého zákalu v Česku ročně podstoupí asi 150 tisíc lidí.
2: Rádio Krokodýl, Žďársko.
1: Ve Velké Bíteši na Žďársku začíná sloužit nové centrum. V něm mohou lidé bezplatně odkládat použité věci, které už sami nepotřebují. Halu pro takzvané reuse centrum postavili technické služby města v areálu sběrného dvora. Plavkyně Barbora Janíčková skončila na mistrovství Evropy v Paříži 5. na trati 100 metrů volný způsob. Časem 53,36 sekundy překonala český rekord Barbory Sémanové, která včera skončila 7. Znakář Jančíka postoupil na trati 200 metrů do dnešního finále 3. časem.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, pojďme se podívat na silnice, kde je zatím klid, potvrdí nám to Marta.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně a blízkém okolí se zatím jezdí bez nehod a komplikací, provoz je ještě slabý. Kratší zdržení už ale naberete na hlavním tahu z Hodonína na Veselí nad Moravou u Petrova a kolona kvůli zúžení se začíná tvořit na cestě z Uherského Hradiště do Brna u Zlechova. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marta Rafajová.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 2,5 minuty po 6. hodině raní.
1: Přejeme krásné středeční ráno a už brzy vám prozradíme, jak to žije na Nové Brněnské náplavce, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Co je s tebou? Ale moje žena vyběhla na ulici jen tak bez deštníku. No a co, tak si skočí do nějakého obchodu a tam si koupí další. No právě, toho se nejvíc bojím.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 10 minut, pojďme mrknout na 12. srpen v historii. 12. srpna roku 1881 Pražské národní divadlo bylo 2 měsíce po slavnostním otevření poničeno požárem. V roce 1914 čeští dobrovolníci žijící v Rusku založili českou družinu předchůdkyni československých legií. V roce 1919 bylo v Ostravě otevřeno Národní divadlo Moravskoslezské. V roce 1969 v AZNP Mladá Boleslav vypukl požár, který během 4 dní způsobil přímou škodu 320 milionů korun československých na technologiích, dílech a materiálech. Celkové škody pro celé hospodářství ČSSR byly odhadnuty na 1 miliardu. Z nás v tehdejších cenách, jo, v roce 1969. Moc pěkné. V roce 1978 byl otevřen první úsek linky A pražského metra ze stanice Dejvická na náměstí Míru. V roce 2002 byl vyhlášen stav ohrožení v jižních Čechách a začala jedna z největších povodní v českých zemích. Co můžeme zmínit ze světa? Například třeba rok 1833, kdy bylo založeno americké město Chicago. V roce 1908 Henry Ford zkonstruoval první auto z řady Model T. A tak ještě můžeme třeba mrknout na rok 1985, kdy při havárii Boeingu 747 na lince z Tokia do Osaky zahynulo 520 lidí, druhý nejvyšší počet v dějinách letectví. A v roce 2000 při explozi na ruské jaderné ponorce Kursk v Barencově moři zahynulo všech 118 námořníků na palubě. Kdo dneska slaví narozeniny? Například mám tady frontmana Dire Straits Marka Knopflera, ten slaví 77. narozeniny. A česká zpěvačka Eva Farna a slaví dneska 33. narozeniny. Kdo dneska slaví svátek? Klára. Dnes je také Mezinárodní den mládeže a třeba také Světový den slonů. Pokud slavíte, tak gratulujem. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: 6 hodin a 19 minut jste s krokodýlem. Katka má připravené stručné zprávy.
1: A Tonda předpověď počasí.
0: Když si přišla, říkala si, tam je kosa. No jo,
1: máme tady... 7 méně než včera.
0: No dobře, máme tady nějakého 14,5 stupně v Brně. V Bystřici nad Fernštejnem mají 5,8.
1: Tak tam už by to bylo na zimní bundu, normálně.
0: No skoro. Jinak dneska odpoledne to na bundu určitě nebude, čeká nás letní počasí. Jasno nebo skoro jasno, odpolední maxima až 29 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Některá jihomoravská střediska volného času otevřela přihlašování do kroužků 1. června a místa se začala rychle plnit. Přesto je stále možné si vybrat a přihlásit se. Pro děti jsou lákadlem třeba kroužky zaměřené na chovatelství. Povodí Moravy hlásí sucho na polovině z 94 měřících míst, která jsou na nule. Nulový průtok má například Svitava ve Svitavách, ale i další toky. Maďarský parlament včera zvolil bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku novým prezidentem. Opozice volby bojkotovala. Baka byl jediný kandidát a zvolen byl hlasy vládní strany TISA. Evropská fotbalová unie UEFA není spokojena s tím, kam se posunulo využívání videorozhodčích. Systém by se tak měl vrátit ke kořenům a dát zpět více pravomocí sudím na hřišti. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
0: 10 minut a bude 6:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená 10letá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 29,90 a vepřovou plec bez kosti 1 kg za 54,90. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Tvůj pocit po projektu?
10: Jipi!
11: Jé!
9: Jé!
10: Jipi, jipi!
9: Hornbach. S námi to zvládnete.
12: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.

0: Nová brněnská náplavka si začíná žít vlastním životem. Hlavně po večerech je plná lidí, kteří sem vyrážejí na procházku, posedět u vody nebo do jedné ze tří nových kaváren.
1: No a tak jsme vyrazili do ulic Brna a ptali se vás, jak se vám nová náplavka líbí. Už jste ji navštívili a co říkáte na její proměnu?
2: Procházela jsem okolo té náplavky, je to tam krásně udělaný. Jenom se tam potřebuji zastavit a ten čas si na to udělat.
3: Já bych řekla, že je to pěkný, ale chybí mi tam ta zeleň, ale to bude trvat, než to tam doroste.
4: Líbí se mi to hodně, připomíná mi to jako dobrá příležitost na výlety na kole a tak.
5: Mně se líbí moc. Podle mě to tady v Brně chybělo, něco takového.
6: Já si to taky myslím, je to tam příjemný, je tam hezký a večer už to tam žije. Tak to je super.
0: Co Katka, už tam byla?
1: Nebyla, já tam projíždím.
0: To máte z ruky trošku.
1: No, já bydlím na druhé straně města, a takže jenom projíždím autem a vždycky tak v rychlosti kouknu, jak to tam vypadá, moc toho nevidím.
0: Vy jste tam byli projet na kole, teda já jenom na kole, teda na bruslích a musím říct jako dobrý.
1: Jo?
0: Byli jsme tam teda jako začátkem léta.
1: To
0: jako,
1: tam ještě nebyla kavárna.
0: No, že? Právě, no. Tak to bylo jenom tam a zpátky.
1: Tak repete.
0: Stavte se, je to tam pěkný.
7: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Marta.
8: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně a blízkém okolí se zatím jezdí bez nehod a komplikací, provoz je ještě slabý. Kratší zdržení už ale naberete na hlavním tahu z Hodonína na Veselí nad Moravou u Petrova a kolona kvůli zúžení se začíná tvořit na cestě z Uherského Hradiště do Brna u Zlechova.
0: Provoz už zpomaluje také na D1 tady kolem Brna, hlavně v místě toho dopravního omezení a dívám se, že v Lipůvce už je ten provoz taky pomalejší. Tak šťastnou cestu.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Právě.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Je 5 minut po půl sedmé a jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Řečkovicích jsme se ptali, co dělá svá řeč.
3: Vyrábí nářadí a taky něco kovového.
4: On svádí.
5: On svádí nějaký věci, třeba kladivo nebo hřebíky.

0: Vanky.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: Jo,

0: Za 5 minut bude 6:45, jste s krokodýlem venku, máme necelých 15 stupňů a si možná říkáte, tam je zima. No, dívám se, že na Horské Kvilně na Šumavě je 0,5 stupně nad nulou. To už je hodně, že? Trošku.
1: Hodně málo.
0: Jinak teploty se nám budou samozřejmě zvedat. Máme léto, bude krásný letní den, jasno nebo skoro jasno, teploty až 29 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. 2letá dívka se ztratila v kukuřičném poli na jižní Moravě. Babičce během procházky se psem. Do pátrání se zapojili desítky policistů, hasičů i policejní vrtulník. Právě hluk stroje dívku zřejmě vylekal a začala plakat. Díky tomu se jí podařilo najít. Dnes nastane zatmění slunce. Z Česka bude v podvečerních hodinách pozorovatelné jako výrazné částečné. Maximum ukazu nastane zhruba ve 20 hodin 11 minut. V noci pak bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Lidé se mohou zítra ve 13 hodin zapojit do veřejného zátěžového testu aplikace e-doklady. Ministerstvo vnitra a digitální informační agentura chtějí získat data z podmínek, které nejvíce přiblíží skutečnou souběžnou zátěž jako při volbách. Generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd na včerejším zasedání výkonného výboru fotbalové asociace České republiky vystoupil s obsáhlou analýzou nepovedeného vystoupení národního mužstva na letním mistrovství světa. Důvodem byla mimo jiné mentální i fyzická únava a některých hráčů nebo příliš časté změny v základní sestavě. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. AK-pena.cz.
5: Vstupte do Baťova světa. Svezte se legendárním výtahem s výhledem na Zlín, obdivujte ikonické letadlo nebo navštivte expozici obuvi, jednu z největších sbírek v Evropě. Poznejte jedinečnou architekturu a místa, kde ožívá baťovský příběh. Vydejte se na cestu s Baťapasem. Inspirujte se na baťovregion.cz.
6: Hledáte kam v Brně? Vyrazte za zvířaty do Lama centra Hády. Těší se na vás alpaky, ovečky, kozy, králíci. O prázdninách, o víkendu a ve středu. Náš tip? Soukromý program. A celé Lama centrum máte jen pro sebe. Úterý až pátek, nově až do 8 večer. www.lamacentrum.cz.
7: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Krokodýl, Krokodýl, vaše letní rádio.

0: Miluju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: 10 minut a bude 7 hodin, dobré ráno přejeme.
3: Hezké ráno, kdyby se ti někdo zeptal, tak co, rostou?
2: Nerostou, je strašný sucho.
3: No a ani neporostou.
2: Ne?
3: Ne, suché horké počasí růstu hub nepřeje a mykolog Jan Borovička z České mykologické společnosti řekl, že houby nerostou a letos už minimálně do konce prázdnin ani neporostou. Situace je podle něj nejhorší za poslední roky. Výjimkou je prý občasný výskyt mykologicky zajímavých nejedlých hřibů, kterým se přezdívá barevné hřiby a svým vzhledem lákají hlavně fotografy. Tak košík budeš mít sice prázdnej, ale archivu fotek, snímků dost.
2: Počkej, takže letos jako fakt se máme připravit na to, že
3: dokonce prázdnin určitě ne.
2: Ono by muselo jako hodně zapršet, aby se to trochu jako provlhčilo to
3: podhubí. A
2: zatím
3: podhubí, to nevypadá. Tak... Já jsem se včera dívala tak na týdenní předpověď a hele, jako marný.
2: Já už mám strach se do té studny dívat, jako.
3: Tam se nedívej.
2: Dobré ráno.
1: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: 6 hodin 59 minut, to je čas, kdy máte naladěno Rádio Krokodýl dnes ve středu 12. srpna. I ty další zprávy nachystala Katka, dobré ráno.
1: Pěkné ráno, rychlík na Blanensku srazil včera dva muže, víc uslyšíte ve zprávách.
0: Co si dáme po 7. hodině? Ale Farben, Baby Goodbye. Baby Goodbye. Zavzpomínáme na léto roku 69, bude Bryan Adams. A taky duet Krištof a Dominika Aledia. Půlnoční příběh. Sluníčko ještě nezačalo ohřívat to, co je venku. Zatím tam máme stále chladno. V Brně pouze 14 stupňů. To samé hlásí Vyškov, Břeclav. Chladněji je třeba ve Žďáru nad Sázavou. Tam mají jenom 7,5 stupně. Odpolední teploty ty budou letní. Na severu pouze kolem 25, jinde 26 až 29 stupňů. Jinak se očekává jasno nebo skoro jasno.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 7, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti Tomáše Jiříkovského, hlavního aktéra bitcoinové kauzy. Týká se vazby. Obhajoba ve stížnosti poukazuje na to, že Jiříkovský v jednom z vazebních řízení nedostal příležitost reagovat na vyjádření vrchního státního zastupitelství v Olomouci.
2: Rádio Krokodýl. Blanensko.
1: Rychlík u železničního přejezdu v Rajci Jestřebí srazil včera odpoledne dva muže pohybující se na kolejišti. Jeden z nich střet nepřežil, druhý skončil v nemocnici se středně těžkým zraněním. Policie zjišťuje totožnost oběti, okolnosti neštěstí vyšetřuje.
2: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Správa Národního parku Podyjí apeluje na turisty, aby při návštěvě chráněného území nezanechávali v přírodě hygienický odpad. Pohozené papírové kapesníky či vlhčené ubrousky představují závažný estetický i ekologický problém. Navíc v době sucha se papírový kapesník rozkládá i několik měsíců. Český kladivář Volodymyr Myslivčuk skončil na mistrovství Evropy v Birminghamu čtvrtý. K medaili mu scházelo 7 cm. Výškař Jan Štefela ztroskotal v kvalifikaci. Dnes začne desetiboj s třemi Čechy a poběží Malíková a překážkáři.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Marta.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Doprava v moravské metropoli je zatím ještě relativně klidná. Bouralo se ale už v Lesnické ulici u křižovatky se Zemědělskou. Pomalý provoz čekejte na dálnici D1 před Brnem od Prahy a na příjezdu do Brna po bratislavské D2. Zpomalíte na hlavním tahu ze Svitav do Brna u Lipůvky a tradičně si postojíte na cestě z Uherského Hradiště do Brna, konkrétně u Zlechova. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marta Rafajová.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jsou 2,5 minuty po 7 hodině raní a během chvíle budeme hrát o 2 vstupenky na charitativní akci Kopeme za Modrou.
1: Chystáme pro vás soutěž s brněnským Hantecem, tak si ji nenechte ujít.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Drahý, maminka by potřebovala od stomatologa dva zlaté zuby.
3: Ano, potřebovala. Jeden ze zhora, druhý ze zdola, ale hlavně svařit k sobě.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7:10, to je přesný čas, kdy posloucháte rádio Krokodýl. Máme tady brněnské Hantec, co hrajeme, máme tady pro vás dvě vstupenky na charitativní akci Kopeme za Modru, která se uskuteční 28. srpna od 15 hodin v areálu sportovního klubu SK Jundrov na Veslařské v Brně. Je to fotbalové utkání HC Komety Brno a Real Top Praha proti domácímu SK Jundrov. Je připraven bohatý doprovodný program, vystoupí například kapela Kulomet, Olga Lounová nebo třeba také Děti ráje.
2: A aby ty vstupenky mohly být vaše, musíte hned teď volat studio Krokodýla 603 103 103 a odhalit, na co se dnes Žanek zeptá.
1: Tak, Žanek položí tedy otázku, abyste věděli, co hádat.
3: Gomedy, co to znamená? Povařit budku?
1: Povařit budku.
2: To by mohlo být dneska hodně jednoduchý.
1: Zeptali jsme se Brňanu, jestli věděli.
4: Myslet?
5: Tak to vůbec netuším. Hodit dobrý názor.
6: To bude nějaký dobrý oběd?
7: No, mít vysokou horečku.
2: Tak, ty nápovědy nám moc nepomohly.
1: Ale tak jako jednou to tam jako trochu zaznělo, ale mít vysokou horečku, jo, to no. Taky by možná teoreticky mohlo být. Tak, 603 103 103, to je ten telefon. Krokodýl, dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Miluše Gajdová.
1: Miluško, zdravíme vás. Vy víte, co to znamená povařit budku?
8: No, myslím si, že zapojit mozkové závity.
3: Povařit budku znamená zapřemýšlet.
1: Jak to bylo náročné teďka povařit budku? Moc ne, víte?
8: Ne, moc ne.
2: Dneska to bylo lebo zadní, tak my vám...
8: Hantec mám ráda, takže...
2: Bezvadný.
8: Mám nějaký i knížky, příběhy.
1: Jo, takhle.
2: Hantecu, vy jste takže... znalkyně.
1: Pro vás nebude nic problémů. To je dobře, tak jo. Je to vaše, gratulujem, vyhrála jste.
2: Blahopřejeme.
8: Děkuji.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.

0: Půlnoční hřích nám na Krokodilu dozněl 18 minut po 7 hodině, kdy pomaličku začíná stoupat teplota. Jako moc tam není. Je tam jenom 15 stupňů, necelých 15 mají ve Vyškově, 14 v Břeclavi, v Hodoníně dokonce jenom stupňů 13. Ale odpoledne víc než jednou tolik. Čeká se při jasné nebo skoro jasné obloze 26 až 29 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Dnes v 11 dopoledne bude otevřeno náměstí Míru v Tišnově. Po kompletní rekonstrukci trvala 16 měsíců a stála 170 milionů korun. Brýle na pozorování zatmění slunce byly v e-shopech včera, den před tímto astronomickým jevem, vyprodané. Zájem o toto zboží předčil podle prodejců očekávání. Zatmění slunce bude v Česku viditelné dnes večer. Americké úřady oznámily, že obvinili 4 členy mocného mexického kartelu z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Hrozí jim doživotí. Čtveřice mužů byla v Česku zadržena v červnu. Česká výprava zakončila premiérové mistrovství Evropy sportovních střelců do 23 let ziskem 2 medailí v trapu smíšených dvojic. Zlato ve Vratislavi získali Jakub Chmelík a Zina Hrdličková. Bronz brali Ondřej Šťastný a Martina Matějková. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
3: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
4: Zase nudná oslava nebo team building.
5: Rozjeďte to v Brainfaku. Zažijte top únikovky v Brně, firemní akce i rozlučky. Zábava zaručena pro všechny, od šéfa po největšího skeptika v rodině. Nezávazně poptejte na brainfak.cz.
6: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci, kuře chlazené kilo za 59,90 a paprika bílá volná kilo za 29,90. Penny.
7: Tvůj pocit po projektu?
8: Jipi!
9: Jé!
7: Jé!
8: Jipi, jipi!
7: Hornbach, s námi to zvládnete.
10: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
14: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
15: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mévelix. Buďte in.
16: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
17: Je dobré mít se komu svěřit.
1: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
1: Máme půl osmé, dneska nás čeká horký letní den, nějakých 29 stupňů, taky dneska se bude hodit oblíbená malinovka. Ano, každý den pro vás máme 103 zonek malina s lahodnou malinovou příchutí s přídavkem ovocné šťávy.
2: A kde byla krokohlídka včera?
3: Dnes osvěžuje krokohlídka u Semilasa. Tady je někdo pěkně vyprahlý.
4: Dobrý den, děkuji moc krát za krásné osvěžení.
5: Poslouchám Krokodýla, jsem ráda, že jsem vás konečně potkala. A díky za osvěžení.
6: Kateřina, potkala jsem Rádio Krokodýl a dostala jsem zvonku. Děkuji, krásný den.
7: Děkuji moc krát za pití. Celý den se venku a osvěžení mě přijde vhod.
8: Teď jdem od kadeřníka, tak se můžu osvěžit. Hnedka rovnou.
1: Holkám to určitě slušelo.
2: No tak od to kadeřníka. No, malinovky mezi vás budeme rozdávat samozřejmě i dnes odpoledne, přijedeme za vámi přímo na koupaliště Kraví hora v Brně.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Pojďme na silnice, slovo má Marta.
9: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Doprava v moravské metropoli je zatím ještě relativně klidná. Bouralo se ale už v Lesnické ulici u křižovatky se Zemědělskou. Pomalý provoz čekejte na dálnici D1 před Brnem od Prahy a na příjezdu do Brna po bratislavské D2. Zpomalíte na hlavním tahu ze Svitav do Brna u Lipůvky a tradičně si postojíte na cestě z Uherského Hradiště do Brna, konkrétně u Zlechova.
1: Natahuje se nám kolona na D1 na příjezdu od Prahy kolem Bohunic, už jsou to hlavně kamiony v pravém jízdním pruhu a pozor na nehodu cyklisty v ulici Dolnopolní, zasahují tam i záchranáři.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 8:05 jdeme za dětmi na pole.
2: No, že ve školce v Králově Poli jsme se ptali, kdo je to rolník.
3: Že ona chodí po vesnici a cinká rolničkama. Chodí po vesnici a ptá se, kde jsou hory. Že vyrábí takový, do který se jmenuje trdelník.

0: Rádia a Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
0: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Gong na Krokodýlu, 8:45. Jak máme venku, hezky, ale zatím chladno. 16 stupňů je v Brně, Břeclav hlásí 15, Znojmo 13,5, Žďár nad Sázavou tam je jenom 9 stupňů. Odpoledne na severu kraje jen 25, jinde 26 až 29 a očekává se jasno nebo skoro jasno. A teď Katka.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno, dnes nastane zatmění slunce, z Česka bude pozorovatelné jako výrazné částečné. Maximum úkazu nastane zhruba ve 20 hodin a 11 minut. Tento úkaz můžete pozorovat i na YouTube kanálu Brněnské hvězdárny od 18:30. Hvězdáři se kvůli tomu vydají na led horkovzdušným balonem. Úleva v podobě deště je pro Česko, které se potýká s velkým suchem, zatím v nedohlednu. Do neděle se neočekávají žádné srážky, pak by se měly objevit bouřky a přeháňky, ale na výraznější závlahu zatím nevypadá ani příští týden. Maďarský parlament včera zvolil bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku novým prezidentem. Opozice volby bojkotovala, Baka byl jediný kandidát a zvolen byl hlasy vládní strany TISA. Evropská fotbalová unie UEFA není spokojena s tím, kam se posunulo využívání videorozhodčích. Systém by se tak měl vrátit ke kořenům a dát zpět více pravomocí sudím na hřišti. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Tvůj pocit po projektu?
4: Yippie!
5: Yeah!
4: Yeah!
6: Yippie, yippie!
5: Yay!
3: Hornbach, s námi to zvládnete.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
9: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
10: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
11: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
10: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
12: Dokonalý relax ve zdravé vodě za zvuků live DJ Beatu a k tomu ochutnávka skvělých vín Vinařství 1838 přímo ve vodě. Zažijte cool večírek v Termela Pool and Wine již ve čtvrtek 13. srpna s nejznámější českou DJkou Lukou. Vstupenky zakoupíte na pokladně nebo online na therme.laa.at.
13: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
14: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
13: Objevte zapomenuté životy a místa.
14: Více informací na stetl.cz.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Máme středu, ale máme pro vás páteční tip. Tenhle pátek chystáme z Brno inline.cz jízdu na bruslích, kolech a koloběžkách za hudebního doprovodu Rádia Krokodýl.
2: No, pojedeme přes jich Brna k Olympii a kdo bude mít ještě dost energie, může pokračovat až do Rajhradic. Cestou nás doprovodí městská policie Brno a hlavně hudba Rádia Krokodýl.
1: Nezapomeňte helmu a hlavně světla, protože zpátky se pojede už za tmy. Sraz je v 19.30 na Hněvkovského na parkovišti u restaurace Terasa naproti Lidlu a startuje se ve 20.00.
2: Tak se...
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Chcete si v srpnu zacvičit jogu? Lektoři ze střediska volného času Lužánky se na vás těší každé úterý a čtvrtek v centru Brna na Solniční. Lekce jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé a bez předchozí rezervace. Přijďte a užijte si chvíle zpomalení a jemného pohybu na Solniční 12. Více na luzanky.cz.
3: Rádio Krokodýl.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: 7 hodin 59 minut tomu, vy jste s Krokodýlem dnes ve středu 12. srpna. Katka má nachystané zprávy na 8. hodinu, o čem?
6: Hezké ráno, ve zprávách například o tom, že soutěž na stavbu dalších protipovodňových opatření v Brně by mohla začít v září.
2: Po 8. dáme do víkend. Titulku z hříšného tance. A s pokáčem půjdem do lesa. Dneska jsem v lese byl. Ráno jsme se dozvěděli, že pokud půjdete do lesa na houby, tak je tam minimálně do konce prázdní nenajdete, protože je sucho, sucho a pak ještě sucho, sucho. Říkám to správně?
6: Říkáš to naprosto přesně.
2: Výborně, sucho. Tak, sucho bude i dneska. Je tam 16 stupňů, pršet dneska určitě nemá a teploty odpolední do nějakých 29 stupňů.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
8: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Přeji hezké ráno.
8: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Výběrové řízení na zhotovitele další etapy protipovodňových opatření v Brně by mohlo začít v září. Etapa Trnitá zahrnuje proměnu nábřeží Svratky i Svitavy. Jde o více než 3-kilometrový úsek.
8: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
6: Lékaři v kyjovské nemocnici začali implantovat nový typ nitrooční čočky. Umožňuje dobře vidět na různé vzdálenosti a zároveň omezuje nežádoucí jevy, například zhoršené vidění za šera. Operaci šedého zákalu v Česku ročně podstoupí asi 150 tisíc lidí.
8: Rádio Krokodýl. Žďársko.
6: Ve Velké Bíteši začíná sloužit nové centrum. V něm mohou lidé bezplatně odkládat použitelné věci, které už sami nepotřebují. Halu pro takzvané reuse centrum postavili technické služby města v areálu sběrného dvora. Plavkyně Barbora Janíčková skončila na mistrovství Evropy v Paříži 5. na trati 100 metrů volný způsob. Časem 53,36 sekundy překonala český rekord Barbory Sémanové, která včera skončila 7. Znakář Jančíka postoupil na trati 200 metrů do dnešního finále 3. časem.
8: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Marta.
9: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Pomalý provoz vás čeká v Brně na Poříčí a na Zvonařce v obou směrech. V Provazníkově ulici u křižovatky s Lesnickou směrem do Husovic došlo k dopravní nehodě. Zdržení je tam nárazové. Na dálnici D1 před Brnem z Prahy pomalu jedou kamiony v pravém pruhu od Kývalky. Ucpává se příjezd do Brna po D2 z Bratislavy od 3. kilometru. A na kratší zdržení se připravte na hlavním tahu z Veselí nad Moravou na Kyjov u Bzence. Pro Rádio Krokodýl Global asistent Marta Rafajová.
2: Marto, děkujeme. Máte ještě nehodu v Třebíči, v ulici Vítězslava Nezvala došlo ke střetu nákladního auta s autobusem. Počítejte s omezením provozu.
10: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Máme 3 minuty po 8 hodině raní.
1: A máme pro vás krokodýlí zvuk a za něj 115 450 korun na další soutěžní kolo už za pár minut.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Žena k manželovi. Náš syn je poslední dobou zcela nezvladatelný. Poslouchá jen rady nějakých idiotů. Prosím, promluv s ním.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 11 minut po 8 hodně musím konstatovat, že frekvence vašich telefonátů na naší soutěž o peníze se jako značně zvyšuje.
2: Ano, je to tak a proto můžete právě teď volat 603 103 103. Nejrychlejší z vás, kdo správně tipne, může vyhrát 115 450 korun.
1: Já bych ty peníze chtěl vyhrát. No nic, Radio Krokodýl... Dobře.
2: Promarněná šance.
1: 603, 103, 103. Nám asi zamrz telefon, čověče.
2: Tak před chviličkou to tady zvonilo o 106.
1: Neustále. A někdo tam je, aspoň to vypadá. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Laďa.
1: Dobrý den, Laďo. Kam vás zdravíme?
3: Do Brna.
1: Do Brna, do práce?
3: Ne.
1: Doma jste. Už
3: mám nedovoleno, jasně.
1: Jo, aha, by byla hezká dovolená s těmi 115 tisíci navíc, víte?
3: No, tak trošku bych si něco pořídil. Ještě jednu dovolenou.
1: A co by, to by mě zajímalo, co byste si pořídil?
2: Dovolenou, pan říkal.
1: Pan říkal dovolenou. A dovolenou.
3: Ještě jednu.
1: No a ty peníze to chce vyhrát, že? A uhodnout. No, co máte za tip?
3: Uhodnout. Mám tip zavazování tkaníček.
1: Zavazování tkaníček? To jsme tady ještě, myslím, neměli
2: myslím
1: tady tu odpověď.
3: No, dobře. To určitě nebylo.
1: Jo, tak jdem zavázat tkaníčky, podle vás to zní takhle. Jsou takový zatvrdlý tkaníčky trochu.
2: No, na pohorkách. Ještě i s hlínou.
1: Ježi, přesně, ta hlína, jak dáš tu mašličku, vytahuje. Jo, jasně. Co říká arbitr na vaši odpověď?
2: Takže
1: nejsou to tkaníčky. Tak druhou dovolenou za vlastní. Mějte se hezky. Naschranou.
4: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
0: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Michel Telo na Krokodýlu, 9,5 minuty před půl devátou. Posloucháte Krokodýla, jak je venku, zatím chladno, ale bude se oteplovat. V centru Brna máme v téhle chvíli nějakých 17 stupňů, 19 už hlásí Tvarožná, Vyškov 17,5, Břeclav 16, ve Žďáru je stále zima, tam je jenom stupňů 12, odpoledne při jasné nebo skoro jasné obloze 26 až 29 stupňů.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Dobré ráno. Dvouletá dívka se ztratila v kukuřičném poli na jižní Moravě babičce během procházky se psem. Do pátrání se zapojili desítky policistů, hasičů i policejní vrtulník. Právě hluk stroje dívku zřejmě vylekal a začala plakat a díky tomu se jí podařilo najít. Lidé se mohou zítra ve 13 hodin zapojit do veřejného zátěžového testu aplikace e-doklady. Ministerstvo vnitra a digitální informační agentura chtějí získat data z podmínek, které nejvíce přiblíží skutečnou souběžnou zátěž jako při volbách. Čerpací stanice v New Yorku nabídla zákazníkům jednodenní akci 20% slevu, pokud předvedou svou nejlepší taneční kreaci. Zákazníci podle očekávání nesklamali. Sleva se vztahovala na pohonné hmoty a zboží výjima alkoholu, tabákových výrobků a hazardních her. Generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd včera vystoupil s obsáhlou analýzou nepovedeného vystoupení národního mužstva na mistrovství světa. Důvodem byla mimo jiné mentální i fyzická únava některých hráčů nebo příliš časté změny v základní sestavě. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
0: 8 minut a bude půl deváté.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená zonka. Tradiční limonáda Střebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
5: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
6: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
1: Rádio Krokodýl.
7: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další degušou! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
8: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
9: Káťo, jedeme do Olympia parku.
10: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
9: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
10: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
9: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
10: Proto pojedeme do Olympie Brno.
11: Tvůj pocit po projektu.
12: Jupi!
13: Jo!
11: Yeah!
12: Jupi, jupi!
13: Jupi!
11: Hornbach, s námi to zvládnete.
14: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
15: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A víme, že nová brněnská náplavka si začíná žít vlastním životem, hlavně po večerech, kdy je plná lidí, kteří sem vyrážejí na procházky, posedět u vody a nebo do jedné ze tří nových kaváren.
2: A nás zajímá, jak se vám nová náplavka líbí. Už jste ji navštívili a co říkáte na tu její proměnu?
3: Procházela jsem okolo té náplavky, je to tam krásně udělaný. Jenom se tam potřebuji zastavit a ten čas si na to udělat.
4: Já bych řekla, že je to pěkný, ale chybí mi tam ta zeleň, ale to bude trvat, než to tam doroste.
5: Líbí se mi to hodně, připomíná to jako dobrá příležitost na výlety na kole a tak.
6: Mně se líbí moc. Podle mě to tady v Brně chybělo, něco takového.
7: Já si to taky myslím, je to tam příjemný, je tam hezký a večer už to tam žije, tak to je super.
2: Je teda pravda, že já, když jsem tam byl, tak tam ještě nebyla ani jedna kavárna. Tam jsou tři teďka.
1: Tak můžeš vyrazit. No jo. Jít do toho kolo sebou.
2: Kolo sebou, to znamená na střechu, nosič na kola.
1: Ty to máš taky dost daleko jako já, no.
2: No, tak zdravíme na plavku.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Novinky ze silnic má pro nás Marta.
8: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Pomalý provoz vás čeká v Brně, na Poříčí a na Zvonařce v obou směrech. V Provazníkově ulici u křižovatky s Lesnickou směrem do Husovic došlo k dopravní nehodě. Zdržení je tam nárazové. Na dálnici D1 před Brnem z Prahy pomalu jedou kamiony v pravém pruhu od Kývalky. Ucpává se příjezd do Brna po D2 z Bratislavy od 3. kilometru. A na kratší zdržení se připravte na hlavním tahu z Veselí nad Moravou na Kyjov u Bzence.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Máme 5,5 minuty po 8:30.
2: A míříme do školky na Lesné, kde se ptáme, kdo je to tunelář.
3: To je ten, co staví tunely.
4: Ten, když třeba postaví tunel, tak nad ním třeba ještě může udělat

0: skvělýho napadly ty tunely vyrobit.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: Jo.
3: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci.

0: Žďár necelých 15. Odpoledne skoro jasno, nebo možná úplně jasno a teploty příjemné 26 až 29 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Tramvaj v Nezamyslově ulici v brněnských Židenicích srazila včera odpoledne ženu. Záchranáři ji převezli do nemocnice, svým zraněním však podlehla. Dnes v 11 dopoledne bude otevřeno náměstí Míru v Tišnově po kompletní rekonstrukci. Trvala 16 měsíců a stála 170 milionů korun. Americké úřady v úterý oznámily, že obvinili 4 členy mocného mexického kartelu z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Hrozí jim doživotí. Čtveřice mužů byla v Česku zadržena v červnu. Jakub Menčík si semifinále tenisového turnaje Masters z Montrealu nezahraje. Na obhajce titulu Bena Sheltona nestačil a podlehl 3-6-1-6. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
4: Hledáte kam v Brně? Vyrazte za zvířaty do Lama centra Hády. Těší se na vás alpaky, ovečky, kozy, králíci, o prázdninách, o víkendu a ve středu. Náš tip? Soukromý program a celé Lama centrum máte jen pro sebe. Úterý až pátek, nově až do 8 večer. www.lamacentrum.cz.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
7: Tvůj pocit po projektu?
8: Jipi!
9: Jo!
7: Jé!
8: Jipi, jipi!
7: Hornbach, s námi to zvládnete.
10: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: a pánové Blbec nakonec.
1: Když je někdo blbej a nudí se, dělá zajímavé věci.
2: A podrobnosti nám prozradí mluvčí policie České republiky v Brně Petra Hrůzová.
3: Krásné dobré ráno. Policisté na tísňové lince přijali oznámení o nebezpečném chování posádky osobního vozidla, které jelo po dálnici D2. Podle oznamovatele měl spolujezdec sedící za řidičem vystrkovat z okénka předmět připomínající střelnou zbraň a mířit jim na vozidla, která předjížděli. Operační důstojník ihned předal získané informace hlídkám v terénu. Policistům se během krátké doby podařilo vozidlo i z osádku dohledat na jedné z benzínových čerpacích stanic. Ve voze cestovala trojice mladých lidí. 20-letý muž, který měl celé jednání na svědomí, skončil v rukou policistů. Svůj čin přitom zlehčoval. Policistům uvedl, že mu přišlo velmi vtipné a zábavné vytáhnout zbraň z okénka a mířit s ní ven. To, že kolem něj na dálnici projížděla další auta, si nevšiml. Policisté muži plynovou zbraň odebrali a jeho nezodpovědné jednání nezůstane bez následků. Přeji hezký den a naslyšenou příště.
1: Děkujeme.
2: Tolik mluvčí policie Petra Hrůzová, přejeme hezkou středu.

0: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Pojďte s námi fandit na druhém ročníku benefičního fotbalového utkání mezi společností IFEČR a týmem Nebýt na to sama s fotbalovými legendami Brna a kapitánem Janem Márošim. Sportovní odpoledne zaměřené na prevenci onkologických onemocnění žen i mužů. Ve čtvrtek 13. srpna od 17 hodin na hřišti TJ Start Brno Lesná. Zrod bílé paní Svojanovské vás čeká na hradě Svojanov tento pátek a sobotu. Ve večerních prohlídkách se přenesete do doby renesance, navštívíte tajemná zákoutí hradu a odhalíte pohnuté osudy hradních obyvatel. Kdo je bílá paní a jaký byl její strašlivý osud, vše se dozvíte už v pátek a sobotu na hradě Svojanov. Více informací na www.svojanov.cz.
3: 8.59, to je čas, kdy posloucháte Rádio Krokodýl ve středu 12. srpna. Moje neteř má dneska svátek, Klárka se jmenuje, znáš nějakou taky?
4: Ano, moje bývalá sousedka, kamarádka je taky Klára, tak taky zdravím.
3: Děvčata, zdravíme. No a budou zprávy v 9, o čem pak, Katko?
4: Ty bohužel veselé nejsou, tramvají v Židenicích včera srazila ženu, ta nehodu bohužel nepřežila, více dozvíte za chvíli.
3: Po 9. dáme 90 v 9, jako třeba 18. Bude i Jimmy Jimison, ano, pobřežní hlídka. A taky třeba Six Feet Under Each Other. Dneska bude jasno nebo skoro jasno a teploty až 29 stupňů.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Je 9, hezké dopoledne.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Tramvaj v Nezamyslově ulici v Židenicích srazila včera odpoledne ženu. Záchranáři ji převezli do nemocnice, svým zraněním však podlehla. Žena přecházela silnici v místě, kde není přechod pro chodce ani místo k přecházení.
6: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
4: Správa Národního parku Podyjí apeluje na turisty, aby při návštěvě chráněného území nezanechávali v přírodě hygienický odpad. Papírové kapesníky či vlhčené ubrousky představují závažný estetický i ekologický problém. Navíc v době sucha se papírový kapesník rozkládá i několik měsíců.
6: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
4: Jihlava chystá obnovu přivaděče pitné vody z úpravny Hosov do města. Týká se 865 metrů potrubí a příslušných zařízení. Na akci skoro za 100 milionů korun teď město vybírá firmu. Český kladivář Volodymyr Myslivčuk skončil na mistrovství Evropy v Mirminghamu čtvrtý. K medaili mu scházelo 7 cm. Výškář Jan Štefela ztroskotal v kvalifikaci. Dnes začne desetiboj s třemi Čechy a poběží Barbora Malíková a překážkáři.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Co nového na silnicích nám prozradí Marta.
7: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Ucpaný je průtah Brnem směrem z Vinohrad do Husovic a dále se popouští na Poříčí a na Zvonařce v obou směrech. Pozor dejte na nehodu v Masné ulici u křižovatky s Mlýnskou. Převážně kamiony zpomalují na dálnici D1 před Brnem z Prahy od Kývalky. Postojte si na příjezdu do Brna po bratislavské D2 od 3. kilometru. A na zdržení se připravte na cestě z Uherského Hradiště do Brna u Zlechova kvůli opravě vozovky. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marta Rafajová.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Máme 3 minuty po 9. hodině a já dneska neuvidím zatmění slunce.
1: Jak to?
0: Teď mě psala žena, že máme zalepený okna, když nám dělají střechu, tak ty střešní okna, není přes ně vůbec nic vidět.
1: Musíte se vzít za ruce a vyběhnout na kopec někam.
0: To asi jo. Tak zdravím pány, ať se jim to daří na tu střechu. Hezké dopoledne.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Kolem věznice kráčí dívka a spoza mříží se ozve hlas: Slečno, co děláte 20. dubna 2035?

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: 9 hodin 14 minut tomu, kdo pak si napsal na program @krokodil.cz o hit vašeho života. Dneska vybírá Robin z Blanska a vrací se s námi do doby své úplně první brigády v papírnách. A právě tehdy mu často hrála tahle písnička, kterou mám připravenou, a dodnes mu připomíná první vydělané peníze, nové kamarády a bezstarostné časy. Robine, díky za tuhle krásnou vzpomínku. Mika a Relax, Take It Easy. Váš hit života tady u nás na Rádiu Krokodýl.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Krokodýl. Vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Máme středu, posloucháte Krokodýl a pokud plánujete další dny, tak co třeba v pátek? V pátek pro vás chystáme z Brno Inline.cz jízdu na bruslích, kolech a koloběžkách za hudebního doprovodu Rádia Krokodýl. Pojdeme přes jih Brna k Olympii a kdo bude na tom dobře, bude mít dost energie, tak může pokračovat až do Rajhradic. Celou cestu nás samozřejmě doprovodí brněnská městská policie, no a hlavně hudba z Rádia Krokodýl. Důležité, nezapomeňte helmu, bez ní kam nejedete, a taky světla, protože zpátky se pojede už za tmy. Sraz je o 7:30 večer na Hněvkovského na parkovišti u restaurace Terasa naproti Lidlu. Startuje se ve 20:00. Jízda na bruslých kolech a koloběžkách s krokodýlem už tenhle pátek.
0: Krokodýlí zvuky, pravdy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
2: Auto v garáži, grill na žhaven a žena
3: rozpálená do běla.
4: Správný chlap má vše pod kontrolou, stejně tak i teplotu doma. Hliníková venkovní roleta Velux odrazí letní žár, v zimě pomůže udržet teplo a dokonale zatemní. Nakupte ji ještě dnes v jedné z prodejen ProX 2000. ProX 2000, střechám opravdu rozumíme.
0: Rádio Krokodýl, Tonda Kala.
5: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
6: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
5: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
6: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
5: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená 10letá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
0: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: 2,5 minuty po 9:30 dospívali No Angel. Teď začnou zpívat za chvilku, dvojtečka. Jsem možná napověděl, už jsem použil možné číslo. Ano, jdeme hádat hit v jedné sekundě. Když ho uhrnete, vyhrajete dvě vstupenky na 25. srpna do pavilonu P na brněnském výstavišti. A co byste tam dělali? To je jednoduché. Bude se hrát v městě Brně mistrovství Evropy ve fotbale. Ve volejbale. V ženském volejbale jsou 4 skupiny. Jedna se hraje v Istanbulu, jedna v Baku, jedna v Göteborgu a jedna v našem Brně. No a toho 25. jsou na plánu 2 zápasy. Řecko-Rakousko ve 4 a v 7 večer Česko-Ukrajina. A jak říkám, mám tady pro vás připravené 2 vstupenky na oba 2 tady tyhle zápasy. Chcete-li, můžete volat 603 103 103. Telefon sem k nám. Radio Krokodýl, dobrý den. Haló? Tak nic, dobře. Pustíme si hit v jedné sekundě, abyste věděli, co máte hádat.
3: 3, 2, 1, go!
2: Takové škrčení, pustím to ještě jednou. A pak se to samozřejmě rozjede. Radio Krokodýl, dobře, děkuju. Nevím, jestli to bylo slyšet přes tu sanitku, mám povodovřený v okno a právě kolem jedna jela. Tak doufám, že jste to dobře slyšeli. Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den, David u telefonu.
2: Dobrý den, Davide. Slyšel jste ukázku?
4: Jestli by to šlo pustit ještě jednou, byl bych rád.
2: Velmi rád, to pustím.
4: Dobrá, děkuju.
2: A vy jste říkal děkuju a už to znělo. Mám to dát ještě jednou, dobře,
4: jo.
2: Naposledy?
4: Ne, já si myslím, že to je Bruno Mars.
2: Tak ten to není.
4: Aha, tak se omlouvám.
2: No, vůbec se neomlouvejte, nemáte proč se omlouvat. Děkuju, mějte se pěkně.
4: Naschledanou. Mějte se pěkný den, naschledanou.
2: David úplně neposlouchal na začátku, protože já jsem použil množné číslo, že budou zpívat a Bruno Mars je jednotné číslo. Krokodýl, dobrý den.
5: Dobrý den, Tomáš.
2: Dobrý den, Tomáši. Vy jste poznal?
5: Pink.
2: Pink? Tak tato taky není. Děkuju, mějte si pěkně. Naschledanou. I Pink je jenom jedna. Množné číslo je, že to je skupina. Je jich tam víc. 603 103 103. Krokodýl, dobrý den.
6: Zdravím, Petr.
2: Dobrý den, Petře, vy jste poznal?
6: Já si myslím, že to jsou Sugar Babes, ale
2: nejde. Já už jsem to pustil, nebo jenom tak jako ukázku, refrén. Ano, jsou to Sugar Babes, tedy 3 babáči. Líbí se vám ty 3 zpěvačky?
6: Mně se líbila písnička, když to bylo aktuální.
2: Jo, aha, ale ty ženský neřešíte.
6: Už se nevybavuju.
2: Dobře, vyhláste 2 vstupenky na mistrovství Evropy ve volejbale, které bude tady u nás v Brně. Gratuluju, nezavěšujte a šťastnou cestu, mějte se. Naschranou.
6: Super, díky.
2: Dáme si to celé. Sugar Babes.

0: Dnešní hit v jedné sekundě uhodnutý, sice až na třetí pokus, ale zadařilo se. Tohle byly Sugar Babes. To nebyla 90, to bylo rok 27. Do 20, do 10 bude patřit. Nebo budou patřit Green Day a jejich Holiday. Dáme také Rednex. A se Savage Garden vyrazíme na měsíce zpátky. Měsíc, slunce, jasně, dneska večer ve 20.11 zatmění. Předpokládám, že ho asi budete sledovat. Krokodýl ho bude sledovat taky. Stejně jako blížící se mistrovství Evropy ve volejbale.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na Eurovolej 2020.

0: vašima očima 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
1: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Dokonalý relax ve zdravé vodě za zvuků Live DJ Beatu a k tomu ochutnávka skvělých vín Vinařství 1838 přímo ve vodě. Zažijte cool večírek v Termela Pool and Wine již ve čtvrtek 13. srpna s nejznámější českou DJkou Lukou. Vstupenky zakoupíte na pokladně nebo online na therme.laa.at.
4: Vstupte do Baťova světa. Smeste se legendárním výtahem s výhledem na Zlín, obdivujte ikonické letadlo nebo navštivte expozici obuvi, jednu z největších sbírek v Evropě. Poznejte jedinečnou architekturu a místa, kde ožívá baťovský příběh. Vydejte se na cestu s Baťapasem. Inspirujte se na baťovregion.cz.
5: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vanish pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vanish Gel 2 litry v penny za 219,90.
6: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90 a šunku Marína 100 gramů za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
3: Rádio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
5: A jaké hity budeme hrát po 10. hodině? Například mrkneme do roku 1984. Tehdy Aháči vydali Take On Me. Take on me. Bude také Ed Sheeran a Martin Garrix. A třeba i slza Holomráz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
5: V centru Brna už máme skoro 22 stupňů, Vyškov hlásí 20, Břeclav 21, Znojmo 18,5 a chladno je stále ve Žďáru, tam mají necelých 18 stupňů. Odpoledne se očekává jasno nebo skoro jasno a maximální teploty do 29.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Pěkný den.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Brněnská hvězdárna vyprodala za jediný den 12 000 ochranných brýlí na pozorování částečného zatmění slunce. Mimořádný zájem veřejnosti o astronomický úkaz překvapil hvězdárnu i dopravní infrastrukturu v okolí. Zatmění bude v Brně pozorovatelné dnes od 19.20. Aktuální suché a horké počasí růstu hub nepřeje. Podle mykologů houby nerostou a letos už minimálně do konce prázdnin ani neporostou. Situace je nejhorší za poslední roky. Výjimkou je jen občasný výskyt mykologicky zajímavých nejedlých hřibů, kterým se přezdívá barevné hřiby. 73-letý řidič osobního auta v italských Alpách záměrně najel do skupiny 6 cyklistů, protože mu připadalo, že na silnici zabírají moc místa. Výsledkem střetu jsou 4 těžce zranění, z nichž 2 byli dopraveni do nemocnice ve vážném stavu. Do třetího dne mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu zasáhne 6 českých reprezentantů. První polovina 10 boje čeká předloňského juniorského světového šampiona Tomase Järvinena, Ondřeje Kopeckého a Viléma Stráského.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
5: Jdeme na silnice, začíná Marta.
8: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Židenicích ve Svatopokově ulici směrem do Husovic za křižovatkou s Bubeníčkovou zasahují hasiči u požáru vozidla. Dejte tam velký pozor. Popojíždět budete na průtahu Brnem směrem z Vinohrady do Husovic a na Poříčí a Zvonašce v obou směrech. Na dálnici D1 před Brnem z Prahy pomalu jedou kamiony zhruba od Kývalky. Se silným provozem počítejte na příjezdu do Brna po D2 z Bratislavy od 3. kilometru. A kvůli pracím na silnici se držíte u Modřic směrem k brněnskému obchodnímu centru. Pro Rádio Krokodýl z Global asistent Marta Rafajová.
5: Marti, děkujeme. Jinak ten husovický tunel je teda jako hodně ucpaný. Vidím tady na kameře na Tomkově náměstí stále a pořád kolony, ať už jedete ve směru od Líšně nebo od židenských kasáren, tak v podstatě tam jsou 3 pruhy, dává se to do 2 a poté následně ve finále do 1, protože je tam dopravní omezení. Tak přejeme hodně trpělivosti a šťastnou cestu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Máme tady léto, teploty 29, osvěžení se bude hodit a třeba si ho schováte až na večer, kdy bude zatmění slunce. To dneska ještě určitě zmíníme. Přeju vám z Krokodýla pěkné středeční dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: My se s manželem nikdy o peníze nehádáme. To nic, co vydělává, za to vůbec nestojí.

0: díl vám veze do ulic Malinovky, aby vás osvěžil a samozřejmě taky potěšil. Tento týden máme pro vás každý všední den 103 zon Malina, jedinečnou limonádu s lahodnou malinovou příchutí s přídavkem ovocné šťávy. No a včera jste si ji užili u Semilasa.
1: Dnes osvěžuje krokohlídka u Semilasa. Tady je někdo pěkně vyprahlý.
2: Dobrý den, děkuji moc krát za krásné osvěžení.
3: Poslouchám krokodýla, jsem ráda, že jsem vás konečně potkala. A díky za osvěžení.
4: Kateřina, potkala jsem ráda krokodýl a dostala jsem zonku. Děkuji, krásný den.
5: Děkuji moc krát za pití, celý den se venku a osvěžení mě přijde vhod.
6: Teď jdem od kadeřníka, tak se můžu osvěžit. Hnedka rovnou.
0: No to můžete, no a ani dnes nebude chybět Malinovka od Krokodýla gratis. Odpoledne za vámi vyrazíme přímo na koupaliště Kraví hora v Brně. Tak se za námi stavte a mějte dál pohodové středeční dopoledne přesně v 10 hodin a 22 minut.
7: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
8: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
9: Sunny Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše. Od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou. V 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250. Guláše v ceně. Sunny Day Guláš Fest. Hřiště Sokolnice 29. srpna. Sunnydayfest.cz.
10: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
11: Co třeba na delfíny?
10: Do zoo?
11: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
10: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
11: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
12: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
13: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
14: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
15: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
19: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Kdy ve středu 12. srpna poobědvat, aby vás to moc nestálo? Co třeba v brněnské pivnici u Čápa nabízí dnes česnečku s bramborami, uzeným masem a sýrem a k tomu segedinský guláš speciál a domácí houskový knedlík. Zaplatíte celkem 169 korun. Tak vám přejeme z krokodýla dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: vyhledat krokodýl na koupáku.
1: I když bylo dnešní ráno velmi chladné, tak i přesto dnes rozhodně na koupání bude. Máme pro vás hned tři tipy na osvěžení tady u nás v Brně. Kousek od rádia Krokodýl je koupaliště Kravíhora, tam vás čekají venkovní bazény, travnaté plochy na opalování a odpočinek a samozřejmě nádherný výhled na Brno. Otevřeno má do Kořan i koupaliště Královo pole Křížíkova. Oblíbené letní koupaliště nabízí velké bazény, prostor pro plavání i řádění ve vodě a zázemí pro rodiny s dětmi. Nechybí travnaté plochy, kde můžete natáhnout deku a užít si letní pohodičku. No a pokud to máte blíž na Biotop Brno-Jih a dáváte přednost přírodnímu koupání, tak zaměřte právě sem. Voda se čistí přírodní cestou bez klasické bazénové chemie. Kolem jsou travnaté

0: Rozjeďte to v Brainfaku. Zažijte top únikovky v Brně, firemní akce i rozlučky. Zábava zaručena pro všechny, od šéfa po největšího skeptika v rodině. Nezávazně poptejte na brainfak.cz.
1: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
4: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
3: Objevte zapomenuté životy a místa.
4: Více informací na štetl.cz.
5: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: roku Dilany, já jsem Sej, tak za mě parádní hit a jsem ráda, že Míša, když přišla do studia teď na zprávy v 11, ahoj.
1: Ahoj.
0: Že jsi taky začala pohupovat tou hlavičkou.
1: No jo, tak jasně.
0: Já jsem se ti omlouvala, že to tady mám moc na hlas.
1: A ne, to je super, to má být takhle.
0: Bezvadný, jdeme na zprávy.
1: Dlouhotrvající sucho znamená velké komplikace i pro vodáky, i o tom už za chvíli.
0: A večer jdeme na diskošku spolu.
1: Jo, jo.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás do Ořešína na Sokolský Chili Fest. Přijďte ochutnat, soutěžit a bavit se. Čeká vás kuchařská show, týmové soutěžní odpoledne, soutěž v pojídání chili a další atrakce. K tomu letní hity až do půlnoci. Sokolský Chili Festival startuje v Ořešíně 22. srpna od 15 hodin. Více informací a registrace pro soutěžící na www.tjeořešin.cz.
2: Radio Krokodýl.
4: Hledáš, kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
5: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: S hitou Krokodýla po 11. Aerosmith. Taky nabídneme idola dnešní mladé generace Sabrinu Carpenter. A pro nás starší MIG 21.
2: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí jednoznačně, dneska jasné, teploty 26 až 29 stupňů, na severu našeho kraje místy jen kolem 25.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Pěknou středu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Krajský soud v Brně při prodlužování vazby porušil práva Jiříkovského z bitcoinové kauzy. Konstatoval to dnes ústavní soud. Neumožnil mu reakci na vyjádření žalobců. Dnešní nález ústavního soudu neznamená, že se Jiříkovský dostane na svobodu. Zůstalo v platnosti starší vazební rozhodnutí Městského soudu v Brně. Dlouhotrvající sucho znamená velké komplikace i pro vodáky. Sjízdných úseků na českých řekách je v těchto dnech jen málo. Tradičně dost vody má Horní Vltava z Vyššího Brodu pod Lipenskou přehradou. Na ostatních řekách je situace horší. Berlínský spolek chce zachránit bunkr z druhé světové války, který nechal nacistický diktátor Adolf Hitler vybudovat pod svým kancléřstvím. Podzemnímu krytu s rozlohou přes 1200 metrů čtverečních hrozí zánik kvůli plánované výstavbě bytových domů. Bunkr by se mohl stát poutním místem pro neonacisty. Světová dvojka Jelena Rybakinová a čtyřka Coco Gauffová se staly zbývajícími semifinalistkami prestižního tenisového turnaje v Torontu. Američanka Gauffová postoupila bez boje poté, co Švýcarka Belinda Benčičová nemohla hrát kvůli problému s kyčlí.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké dopoledne vám všem na silnice. Aktuálně pozor v Brně v Tuřanech. Na Tuřanském náměstí bouralo nákladní auto s autobusem a kolony jsou v obou směrech, tak si dejte velký pozor. Dále na Blanensku na výjezdu z Raječka směrem na Rájec Jestřebí bourala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. No a ještě buďte opatrní na D1, konkrétně na 193. kilometru ve směru na Vyškov. Tady stojí na krajnici odstavení zastavené nákladní auto, tak ať ho netrefíte. Dejte si velký pozor, šťastnou cestu a kdyby něco, volejte.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Katka vám přeje fajn dopoledne a po 11. vás čeká anemone Krokodýl cestovatel. Hádat budeme název jednoho z nejstarších i nejkrásnějších renesančních domů tady u nás v Brně. Soutěžit budeme o vstupenky na volejbalový zápas žen na mistrovství Evropy tady u nás v Brně. Nenechte si to ujít, teď už si užijte Milky.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Jak jsi prožil dovolenou, Pepo? Ptá se kamarád po návratu do práce. Výborně, ještě jako nikdy v životě. Počkej, ty jsi byl snad v lázních? Já ne, ale manželka.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Super High a Nika Following the Sun tady u nás na Krokodýlu v 11 hodin a 19 minut, kdy jdeme soutěžit.
1: Krokodýl cestovatel.
0: Telefony do ruky a volat studio 603 103 103. Krokodýl cestovatel vám jako dnešní výhru nabízí dvě celodenní vstupenky na volejbalové utkání žen, které se uskuteční 22. srpna v pavilonu P na brněnském výstavišti. Tak si nenechte ujít jedinečné zápasy české volejbalové reprezentace na domácím mistrovství Evropy v Brně. Můžete být u toho, mám tady dvě celodenní vstupenky, musíme využít toho, že je to v Brně, že to máme tak blízko. Tak volejte a já nabízím právě teď dnešní nápovědy. Dnes tady hádáme název jednoho domu, který se nachází v centru Brna na náměstí Svobody. Je známý pod názvem Švancův dům nebo Švancův palác a patří mezi nejstarší i nejkrásnější renesanční domy ve městě. Postaven byl v letech 1243 až 1260. Dnes slouží komerčním a kulturním potřebám a v nejvyšším poschodí je zpřístupněna vyhlídka na město. Tak jak se tento dům asi tak jmenuje? Už se budu ptát na linku Krokodýla. Hezké dopoledne, Katka, kdo tam?
2: Tady Marie.
0: Maruško, zdravím vás, krásné dopoledne. Slyšel jste nápovědy a tušíte, na co se ptám?
2: Ano, tuším, že je to dům pánů Gripe.
0: No, vy to netušíte, vy to víte naprosto přesně. Tak vám blahopřeju, jste skvělá. A máte od Krokodýla dvě celodenní vstupenky na volejbal. Jste fanoušek tohoto sportu?
2: Ano, taky hrála jsem.
0: Taky, výborně, to je jak můj táta, to je taky takový volejbalista, no. Starý, mladý, abych se ho nedotkla.
2: Já už starý.
0: Tak vám moc blahopřeju, hezky si to užijte, hezky zafanděte.
2: Děkuji.
0: Buďte se mnou dál na telefonu, nashledanou.
2: Ano, nashledanou.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal. Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená zonka. Tradiční limonáda Střebíček, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
4: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
5: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
6: Rádio Krokodýl.
7: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další degušou! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Winebaru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
8: Hledáte kam v Brně? Vyrazte za zvířaty do Lama centra Hády. Těší se na vás alpaky, ovečky, kozy, králíci. O prázdninách, o víkendu a ve středu. Náš tip? Soukromý program. A celé Lama centrum máte jen pro sebe. Úterý až pátek, nově až do 8 večer. www.lamacentrum.cz.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
11: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
12: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
13: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
14: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
15: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
16: Je dobré mít někoho rád. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

skvělý song mají na svědomí tedy svým za David Guetta. No a před námi další hity Eva Farná, taky Jomelia. No a pak už vám nabídnu náš krokodýlí zvuk a nádhernou částku. 115 500 korun ve hře. Už za pár minut buďte s námi. Hezké středeční dopoledne přeje Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Nevím jak vy, ale kdybych právě teď vyhrála 115 500 korun, tak se budu cítit jako superstar, o které před chviličkou zpívala Jamelia. No a vy můžete vyhrát také na lince 603 103 103. Právě v této chvíli linka je volná, už nám to tady zvoní a uvidíme, jestli se někomu podaří odhalit ten náš krokodýlí zvuk. Hezké, stále ještě dopoledne tady Katka, kdo tam?
2: Haló?
1: Haló?
2: Dobrý den, tady je Marta z Brna.
1: Martu z Brna, tady je Katka Krokodýl, já vám přeju hezkou středu, jak se dneska máte.
2: Děkuji, zatím je to výborné.
1: Zatím je to výborné.
2: Tak ještě kdyby to bylo úspěšné, to by to bylo lepší.
1: To by bylo perfektní, že jo?
2: Ano, to bylo perfektní, přesně tak.
1: Tak já vám budu samozřejmě držet palec. Dáme si ten zvuk, ještě ho jednou zopakneme, kdybyste si náhodou rozmyslela ten svůj tip. Tak to zní.

0: Těžního kola opět navýšíme náš bank, tak buďte dál s krokodýlem.
1: Auto v garáži, grill na žhaven a žena
2: rozpálená do běla.
1: Správný chlap má vše pod kontrolou, stejně tak i teplotu doma. Hliníková venkovní roleta Velux odrazí letní žár, v zimě pomůže udržet teplo a dokonale zatemní. Nakupte ji ještě dnes v jedné z prodejen ProX 2000. ProX 2000, střechám opravdu rozumíme.
3: Rádio Krokodýl.
4: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
5: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
4: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
5: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
4: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
6: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
7: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
8: Káťo, jedeme do Olympia parku.
9: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
8: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
9: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
8: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
9: Proto pojedeme do Olympie Brno.
10: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
11: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
10: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
12: Dokonalý relax ve zdravé vodě za zvuků live DJ Beatu a k tomu ochutnávka skvělých vín Vinařství 1838 přímo ve vodě. Zažijte cool večírek v Termela Pool and Wine již ve čtvrtek 13. srpna s nejznámější českou DJkou Lukou. Vstupenky zakoupíte na pokladně nebo online na therme.la.at.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
16: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
3: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Jak se říká happy jak dva grepy, tak doufám, že přesně takhle se cítí Míša. Krásné poledne.
1: No. To říká moje kámoška, ale to je fakt dobrý, no.
0: Moje taky. Jestli my nemáme stejnou, pojďme na zprávy.
1: Havárie vodovodu v Kladivově ulici v Brně. Podrobnosti ve zprávách.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Pojďte s námi fandit na druhém ročníku benefičního fotbalového utkání mezi společností IFEČR a týmem Nebýt na to sama s fotbalovými legendami Brna a kapitánem Janem Márošim. Sportovní odpoledne zaměřené na prevenci onkologických onemocnění žen i mužů. Ve čtvrtek 13. srpna od 17 hodin na hřišti TJ Start Brno Lesná. Zrod bílé paní Svojanovské vás čeká na hradě Svojanov tento pátek a sobotu. Ve večerních prohlídkách se přenesete do doby renesance, navštívíte tajemná zákoutí hradu a odhalíte pohnuté osudy hradních obyvatel. Kdo je bílá paní a jaký byl její strašlivý osud, vše se dozvíte už v pátek a sobotu na hradě Svojanov. Více informací na www.svojanov.cz.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Z hitu Krokodýla po 12. One Republic. Dáme si i For Non Blondes. A taky nabídneme Mandraže.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: To dnešní bude po celý den jasné a k tomu až 29 stupňů.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkný den přeji.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V Kladivově ulici v Brně dnes došlo k prasknutí vodovodního potrubí. Havárie může způsobit omezení nebo přerušení dodávek vody obyvatelům v okolí. Na odstranění poruchy se pracuje. Přesný rozsah odstávky a předpokládaný čas obnovení dodávek vody zatím není znám. Ode dneška začíná v celé Evropské unii platit nové nařízení o obalech a obalových odpadech. Zásadně mění evropská pravidla pro obaly a postupně se dotkne jejich celého životního cyklu. Od výroby a uvádění na trh přes používání až po opětovné využití a recyklaci. Spotřebitelé změny pocítí postupně především v podobě nového označování, menšího množství zbytečných obalů a většího podílu recyklovatelných či opakovaně použitelných obalů. Americké úřady včera oznámily, že obvinili 4 členy mocného mexického kartelu Jalisco Nová generace z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Hrozí jim doživotí. Čtveřice mužů byla v Česku zadržena v červnu, přičemž 2 muži byli vydáni do USA a u dalších 2 se o vydání jedná. Obhájkyně zlata Barbora Sémanová bez problémů zvládla rozplavby na mistrovství Evropy v Paříži na trati 200 metrů volný způsob. 26-letá plavkyně byla v rozplavbách nejrychlejší z 45 závodnic. Semifinále ji čeká dnes v podvečer. Boje o medaile kraulařky svedou na 200 ve čtvrtek večer.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásné poledne taky vám všem za volant. Aktuálně v Brně se nám řeší hned 3 nehody. V Jihlavské ulici u křižovatky s ulicí Kamenice bourala 2 osobní auta, počítejte se zdržením v koloně. V Řečkovické ulici bouralo osobní auto s motorkou, na místě právě teď zasahují záchranáři. A v Tuřanech na Tuřanském náměstí je nehoda náklaďáku s autobusem. Kolony jsou tam v obou směrech, tak buďte velmi opatrní.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: dvě minuty po 12. už se mnou Jirka. Ahoj.
1: Nazdar.
0: Tak prosím tě, dneska nás čeká to úžasné zatmění slunce. Ano. V Česku maximum bude kolem 20. hodiny a 11. minuty. A představ si, Jirko, co se kvůli tomu v Brně bude dít. Dneska výjimečně bude otevřený hrad Špilberg.
1: Nepovídej.
0: Až do 2 do rána a navíc bez nočního osvětlení. To bude úmyslně vypnutý, aby ty podmínky pro pozorování byly co nejlepší.
1: Takže mám skvělý tip, kam vyrazit se podívat na ten zápal. No tak Katko, jdeme, pojď.
0: Jdeme na to.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův frk.
2: Několik měsíců po svatbě se ptá matka novomanželky. Tak co, jak se k tobě chová tvůj muž? Výborně, dá mi všechno, co potřebuji. A zkušená matka na to, no, tak to asi potřebuješ sakra málo.

0: Krokodýl One Republic, Counting Stars, se mnou a my už jdeme pěkně do ulic.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Dneska jsme ve školce v Líšní, no a těch prťat se dneska ptáme, proč se člověk musí umývat.
2: Aby neměl nějakou nemoc.
3: Aby neměl na ruce bacily. Kdybys na něco šáhnul a pak si neumyl ruce, tak bys měl v pusince bacily.
4: Puste bacily a potom nastedla a mě a mohla by si mít angínu, když by si olízla ruce.
5: Aby neměl žloutenku.
0: No jo, proč se musí člověk umývat? Na to jsme se ptali našich zlatíček ve školce v Líšni.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: 12 hodin 22 minuty.
6: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
7: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
8: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
7: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
8: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
7: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
9: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
10: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
11: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
12: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Thank you.

0: po uši.
1: Možná vzpomínka pro vás na velký koncert Marka Ztraceného. Jsme Krokodýl, jsme vaše rádio, no a událost dnešního dne to je zatmění slunce, které bude dneska pozorovatelné. I o tom za malou chvíli spojíme se taky s Hvězdárnou Brno. Jsme Krokodýl, jsme vaše rádio.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: really do.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Nad Brnem a Jižní Moravou budete moci pozorovat, jak už z Krokodýla víte, výrazné zatmění slunce. Úkaz začne večer zhruba v 19.10 a nejzajímavější bude těsně před západem slunce, ale víc už ředitel Hvězdárny Brno Jiří Dušek.
3: Ve středu 12. srpna večer, pokud bude pěkné počasí, uběhněte na nějaký vysoký kopec, kde je dobrý výhled směrem na západ. A podívejte se na částečné zatmění slunce. Úkaz začne zhruba v 19.15 a skončí kolem 8:45, samozřejmě podle toho, jaký bude výhled na oblohu. Pozorování toho úkazu nepotřebujete nic speciálního, pouze si musíte oslnivé slunce podným způsobem zeslabit, například pomocí taky těch speciálních brýlí. Něco složitější to je pozorovat daleko ledem, tam je potřeba speciální filtr.
2: Nad Brnem a Jižní Moravou budete moci pozorovat výrazné zatmění slunce. Začne to v 19.10, tak dnes večer oči k obloze s krokodýlem.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
4: Jmenuji se Pavla Novianková a jsem ředitelkou základní školy v Brně v Sobešicích. Na naší škole nepoužíváme mobily. Děti po přestávkách tráví čas spolu, chodíme do tělocvičny, kde se můžou vyblbnout v úvozovkách, hrají spolu hry společné a víceméně se nám toto osvědčilo.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
5: Když do školy, tak neporazitelně.

0: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
1: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Zase nudná oslava nebo team building.
3: Rozjeďte to v Brainfaku. Zažijte top únikovky v Brně, firemní akce i rozlučky. Zábava zaručena pro všechny, od šéfa po největšího skeptika v rodině. Nezávazně poptejte na brainfak.cz.
4: Vstupte do Baťova světa. Smeste se legendárním výtahem s výhledem na Zlín, obdivujte ikonické letadlo nebo navštivte expozici obuvi, jednu z největších sbírek v Evropě. Poznejte jedinečnou architekturu a místa, kde ožívá baťovský příběh. Vydejte se na cestu s Baťapasem. Inspirujte se na baťovregion.cz.
5: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: On the Coast na Kroku dílo. 13. hodina se přibližuje a do studia dorazila už taky Míša Kupská. Víme, co se děje, tak vítej.
1: Vítám a přeji pěkné odpoledne. Zatmění slunce může poškodit fotoaparáty. Více už ve zprávách.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Z další hitu Kringen de Jubel. Dáme si depešáky. A bude taky partička slza. To vám bude hrát Krokodýl.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na léto z Café Práh. Dnes se můžete těšit na open air koncert před kavárnou, na kterém zahraje energická skupina Dizzy, hrající rockové hity 60. a 70. let. Jako host vystoupí také folkroková skupina Lee Banda. Začátek je 19 hodin. Těšíme se na vás dnes v Café Práh u brněnské Vaňkovky. Víc o festivalu a jeho další program na www.cafepraha.cz.
3: Radio Krokodýl. Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Krokodýláci, dobrá zpráva pro dnešní zatmění slunce v Brně na Jižní Moravě. By nám počasí mělo přát, večer čekáme převážně skoro jasnou oblohu a zatmění začne v 19 hodin 20 minut.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: S novou porcí dopravních omezení musí od zítřka počítat cestující hromadnou dopravou. Kvůli rekonstrukci okružní křižovatky Kšírovy a Sokolovy ulice v brněnských Horních Heršpicích pojede několik autobusových linek odklonem. Provoz bude omezený do středy 19. srpna. Dnes večer bude možné pozorovat částečné zatmění slunce. Dívat se přímo na slunce bez speciálních brýlí může vážně poškodit zrak. Málo koho ale možná napadne, že podobné varování platí také pro fotografickou techniku. Přímé focení slunce bez speciálního solárního filtru může představovat riziko pro fotoaparáty, a to i v mobilech. Živou 32-letou ženu vyprostili kolumbijští záchranáři z trosek zřícené budovy bezmála 2 dny po ničivém zemětřesení, které v Kolumbii zabilo více než 200 lidí. Pokračuje pátrání po dalších přeživších. Naděje, že bude úspěšné, se však snižuje s každou hodinou. Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovi vstoupili do mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách výhrou 21-18, 22-20 nad další sourozeneckou dvojicí Švýcarkami Anouk a Zoe Verger-Depreovými.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dejte pozor, v Brně na Jihlavské u Kamenice, kde se srazila 2 osobní auta, tvoří se kolona. V Řečkovické ulici bouralo osobní auto s motorkou a komplikace jsou taky na Tuřanském náměstí, kde po nehodě stojí nákladní auto a dopravu řídí policie. A na příjezdu do Babic nad Svitavou od Křtěn narazilo osobní auto do stromu. Dejte pozor, šťastnou cestu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Jirka s vámi a taky léto.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: V vašem letním rádiu s Krokodýlem, tak teď už za okamžik si budeme zpívat Sweet Caroline. No a potom vám prozradíme, kde vás dneska budeme osvěžovat.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Host volá vrchního. Ten přispěchá a hned chce inkasovat. Platit, prosím, co jste měl? Malé pivo a velkou trpělivost, pane vrchní.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
1: Jasně, že jo, krokohlídka vás osvěží, krokodýláci přímo v ulicích Brna, výbornou malinovkou zon.
2: Dnes osvěžuje krokohlídka u Semilasa, tady je někdo pěkně vyprahlý.
3: Dobrý den, děkuji moc krát za krásné osvěžení.
4: Poslouchám krokodýla, jsem ráda, že jsem vás konečně potkala a díky za osvěžení.
5: Kateřina, potkala jsem Rádio Krokodýl a dostala jsem zonku. Děkuji, krásný den.
6: Děkuji moc krát za pití, celý den se venku a osvěžení mě přijde vhod.
7: Teď jdem od kadeřníka, tak se můžu osvěžit hnedka rovnou.
1: Dneska se na vás těšíme a osvěžovat budeme na Kraví hoře, tak se zastavte, no a zítra na inlení s Děbrnem.
0: Krokodýlí zvuky, pravdy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
8: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
9: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
10: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
9: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
10: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
9: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
11: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
12: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
13: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
14: Svět spánku.cz. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Světspánku.cz.
15: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Světspánku.cz.
16: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
0: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

kroku díláci, tak tip taky pro vás, kam se vyrazit projít. Nová opravená brněnská náplavka, která ožila. Jsou tam nově kavárny. I o tom za malou chvíli a mezi tím z kroku dílá Rajcet Fred. Pěkné odpoledne, Brno, Jižní Moravo.

0: Jedna lolita na krokodýlu a my už jdeme do ulic.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: No a my dneska taky řešíme brněnskou náplavku, která se žije už vlastním životem. Hlavně po večerech je plná lidí, kteří sem vyrážejí na procházku posedět u vody nebo jedné ze tří nových kaváren. No a tak jsme si vás zeptali, co vy na to, a byli jste se už podívat, krokodýláci.
2: Procházela jsem okolo té náplavky, je to tam krásně udělaný. Jenom se tam potřebuji zastavit a ten čas si na to udělat.
3: Já bych řekla, že je to pěkný, ale chybí mi tam ta zeleň, ale to bude trvat, než to tam doroste.
4: Líbí se mi to hodně, připadá mi to jako dobrá příležitost na výlety na kole a tak.
3: Mně se líbí moc. Kolem mě to tady v Brně chybělo, něco takového.
5: Já si to taky myslím, je to tam příjemný, je tam hezký a večer už to tam žije. Tak to je super.
0: Nová brněnská náplavka si začíná žít vlastním životem. Co vy na to, krokodíláci?
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
6: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
7: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
8: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
7: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
9: Káťo, jedeme do Olympia parku.
10: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
9: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
10: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
9: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Soza.
10: Proto pojedeme do Olympie Brno.
11: Dokonalý relax ve zdravé vodě za zvuků live DJ Beatu a k tomu ochutnávka skvělých vín vinařství 1838 přímo ve vodě. Zažijte cool večírek v Termela Pool and Wine již ve čtvrtek 13. srpna s nejznámější českou DJkou Lukou. Vstupenky zakoupíte na pokladně nebo online na therme.laa.av.
12: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
13: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
14: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%.

0: Tak dneska zatmění slunce, Míša se mě ptá, jestli mám brýle, nemám, čověče, prý to vyprodali všechno, úplně, tak nějaké svářické sklo, co
1: no,
0: ještě,
1: jedině, cerečka. A kde ho si ženeš?
0: Nevím, asi v nějakých pomůckách, co si dáme do zpráv?
1: Spielberg a dnešní pozorování noční oblohy, i o tom.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Buď která jste pohodový Robbie Williams. Major Lazer. Lean On. A nebo Divoký byl. Letní hity Krokodýla.
3: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Představení Apartmán v hotelu Plaza nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
2: Radio Krokodýl.
5: Hledáš, kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Počasí na dnešní pozorování zatmění slunce na večer bude ideální. Skoro jasno, sluníčko nám bude pěkně zapadat bez mrků.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén-online.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Vítejte u zpráv.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Dnes bude hrad Špilberk otevřen veřejnosti až do 2:00 ráno, a to v souvislosti s možností pozorovat zatmění slunce a meteorický pohyb Perzeid. Noční osvětlení Špilberku bude rovněž z těchto důvodů pro dnešní noc technickými sítěmi města Brna vypnuté. V Ivančicích na Brněnsku začne od září přestavba vytížené křižovatky. Stavbaři ji změní na okružní. Úpravy mají zlepšit dopravní situaci v oblasti, kde řidiči ve směru od Brna často v dopravní špičce čekávají na napojení na hlavní silnici. Dopravu čeká několik měsíců omezení.
1: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
4: Hasiči zasahují u požáru lesa u Břeclavy, kde výbuch továrny na munici kdysi rozmetal tisíce kusů munice do okolí. Požár mají hasiči pod kontrolou. Žádná munice hlášena nebyla. Čtvrtkařka Barbora Malíková do semifinále mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu nepostoupila. Časem 52,43 sekundy obsadila v rozbězích 15. místo.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Pojďme do terénu. Silnice v Brně na Jižní Moravě sleduje Jakub.
5: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače rádia Krokodýl. V Brně na Tuřanském náměstí u parku legionářů stojí po nehodě odstavené nákladní auto. Čekejte tam silnější provoz. Dvě osobní bourala v ulici Hlinky u křižovatky s Vinařskou. Na Brněnsko na příjezdu do Babic nad Svitavou od Křtin narazilo osobní auto do stromu. Místem se projíždí Kivadlově. A pomalejší provoz hlásí řidiči zde jedničky na příjezdu do Brna z Prahy od Kývalky a také po bratislavské D2 před Brnem od 4. kilometru. Pro Rádio Krokodýl, globální stánce Jakub Tilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Jirka Vínar s vámi za mikrofonem, doufám, že jste připraveni na letní hity.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: A dneska taky na zatmění slunce, které bude pozorovatelné od 19. hodiny, tedy po 19. hodině, vrcholit bude po 20. Krokodýl, budeme tam přitom s vámi. Tak dneska nad Brnem, Jižní Moravou, zatmění slunce, Krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Prosím vás, dal bych si kafe s rumem. No tak kávu dostat můžete, ale rum nemáme. Aha, no tak mi dejte čaj s rumem. Čaj můžete taky dostat, ale rum nemáme.
3: No tak mě dejte zkrátka samotný rum.

0: Pokáč Krokodýl a my pro vás máme tip.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Dneska zatmění slunce, ano, po 19. hodině do 20. No a na pátek jsme pro vás připravili z brnoinline.cz jízdu na brustých kolech a koloběžkách za hudebního doprovodu. Rádio Krokodýl za asistence městské policie Brno pojede se přímo z Komárova k Olympii, no a sraz je v pátek 19.30 na Hněvkovského na parkovišti u restaurace Terasa naproti Lidlu. Těší se na vás Krokodýlka.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši Krokohlídku.
2: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená zonka. Tradiční limonáda Střebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
3: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
4: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
0: 14 hodin, 20 minut.
5: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
6: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
7: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
6: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
7: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
6: Nízkonákladová pomlčka realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
8: Zase nudná oslava nebo team building.
9: Rozjeďte to v Brainfaku. Zažijte top únikovky v Brně, firemní akce i rozlučky. Zábava zaručena pro všechny, od šéfa po největšího skeptika v rodině. Nezávazně poptejte na brainfak.cz.
10: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet? Jedině Tlapnet.
11: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
12: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
13: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
14: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
15: Je dobré mít přítele na celý život.
1: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

Na krokodýlou Roxanne jste připraveni. Pokud si říkáte, že je výplata ještě daleko a ještě vám nepřišla na účet, tak my vám můžeme poslat přímo 115 000 korun za uhudnutí tajemného zvuku Rádia Krokodýl. Jste připraveni? Za okamžik soutěžíme.

0: Na krokodýlu partička holky, no a my už jdeme soutěžit o velké peníze.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: 115 000 korun za záhadný tajemný zvuk Rádia Krokodýla, jste připraveni? To je on. Ptáme se, co to je, můžete volat, typovat a vyhrát velký balík peněz. 603 103 103, v tuto chvíli jsem uvolnil telefonní linku, no a budeme zvedat a zeptáme se, kdo pak se nám dovolal. Tak pojďme na telefon, krokodýl, kdo tam odkud, halo?
2: Ahoj, ahoj, tady Simona.
0: Ahoj Simče, odkud nám voláš?
2: Do zastávky.
0: Zdravíme do zastávky.
2: Do zastávky u Brna.
0: Mhm. Pojď typovat, hádat, co to je.
2: No, já bych typla, že to je párání, jako když vezmeš takový ten háček na to párání a vešlu prostě to mít tím háčkem přetrhneš a pak to jakoby roztrhneš nebo rozpářeš, prostě párání nějakého oblečení vešlu nebo tak.
0: Rozumíme ti, takže párání vešlu, že by to bylo ono, drž si palce. Ani tohle to není.
2: Ach jo, ach jo, ach jo.
0: Zdravíme do zastávky, budeme navyšovat bank. Měj se krásně, ahoj.
2: Taky děkuju, ahoj.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Ešte tie vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz
1: Rádio Krokodýl.
2: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz
3: Hledáte kam v Brně? Vyrazte za zvířaty do Lama centra Hády. Těší se na vás alpaky, ovečky, kozy, králíci. O prázdninách, o víkendu a ve středu. Náš tip? Soukromý program. A celé Lama centrum máte jen pro sebe. Úterý až pátek, nově až do 8 večer. www.lamacentrum.cz
4: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
11: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Na Krokodýlu se už chystáme na dnešní zatmění slunce, no a Míša ta chystá čerstvé zprávy. O čem budou?
1: Pěkné odpoledne. Hazard na železnici v Rajhradě. Více už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 15. Huntrix Golden. Zavlníme se v rytmu Macarena. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 15. hodině.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás do Ořešína na Sokolský Chili Fest. Přijďte ochutnat, soutěžit a bavit se. Čeká vás kuchařská show, týmové soutěžní odpoledne, soutěž v pojídání chili a další atrakce. K tomu letní hity až do půlnoci. Sokolský Chili Festival startuje v Ořešíně 22. srpna od 15 hodin. Více informací a registrace pro soutěžící na www.tjeořešin.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnešní podmínky k sledování zatmění slunce budou ideální. Čekáme skoro jasnou oblohu. Teploty budou příjemné kolem 28 stupňů.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dnes bude hrad Špilberk otevřen veřejnosti až do 2. hodiny raní, a to v souvislosti s možností pozorovat zatmění slunce a meteorický pohyb Perzeid. Noční osvětlení Špilberku bude rovněž z těchto důvodů pro dnešní noc technickými sítěmi města Brna vypnuté. V Ivančicích na Brněnsku začne od září přestavba vytížené křižovatky. Stavbaři ji změní na okružní. Úpravy mají zlepšit dopravní situaci v oblasti, kde řidiči ve směru od Brna často v dopravní špičce čekávají na napojení na hlavní silnici. Dopravu čeká několik měsíců omezení.
3: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Hasiči zasahují u požáru lesa u Břeclavy, kde výbuch továrny na munici kdysi rozmetal tisíce kusů munice do okolí. Požár mají hasiči pod kontrolou. Žádná munice hlášena nebyla. Čtvrtkařka Barbora Malíková do semifinále mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu nepostoupila. Časem 52,43 sekundy obsadila v rozbězích 15. místo.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jakub je v terénu, víme, jak to jezdí na jihu Moravě.
5: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně počítejte s kolonou na několik minut na Poříčí do centra před Vídeňskou a dále na ulici Zvonařka u Dornichu. Kilometrová je pak na Jihlavské před Vídeňskou. Na Křenové ulici na úrovni zastávky MHD Vlhká do centra došlo ke srážce dvou osobních vozidel. Dvě osobní boudala také na ulici Hlinky u křižovatky s Vinařskou. Projíždějte kolem opatrně. A přerušované kolony hlásí řidiči z D1 na příjezdu do Brna z Prahy od 172. kilometru. A doprava vázne také na bratislavské D2 před Brnem od 3. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Globásy Stán se Koptilšar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na

0: Jirka s vámi a taky léto.
1: Radio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Dneska to bude ve znamení zatmění slunce. V 19.15 to začne, budeme to sledovat i na Krokodýlu. Ideální podmínky nás dneska čekají k tomu sledování. Tak ty pravý večer a k tomu vám bude hrát pěkně Krokodýl. Tohle jsou Miraj, vedle tebe usínám. Krásné léto, krásné prázdniny. Jsme Krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Někteří lidé si nemůžou představit nic horšího než vlas v polévce. Ale zapomínají, že polévka ve vlasech taky není nic příjemného.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Xindl X a my vás osvěžujeme.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: Máme pro vás výborné malinovky zon, malina, no a takhle to vypadá, když nedělujeme v ulicích.
2: Dnes osvěžuje krokohlídka u Semilasa, tady je někdo pěkně vyprahlý.
3: Dobrý den, děkuju moc krát za krásné osvěžení.
4: Poslouchám Krokodýla, jsem ráda, že jsem vás konečně potkala a díky za osvěžení.
5: Kateřina, potkala jsem Rádio Krokodýl a dostala jsem zonku. Děkuji, krásný den.
6: Děkuju moc krát za pití, celý den se venku a osvěžení mě přijde vhod.
7: Teď jdem od kadeřníka, tak se můžu osvěžit hnedka rovnou.
0: My vás osvěžíme, krokodiláci, dneska na Kraví hoře. Zastavte se.
8: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
9: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
10: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
11: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
10: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
11: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
10: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
12: Vstupte do Baťova světa. Svezte se legendárním výtahem s výhledem na Zlín, obdivujte ikonické letadlo nebo navštivte expozici obuvi, jednu z největších sbírek v Evropě. Poznejte jedinečnou architekturu a místa, kde ožívá baťovský příběh. Vydejte se na cestu s Baťapasem. Inspirujte se na baťovregion.cz.
13: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
14: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
15: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci kuře chlazené kilo za 59,90 a paprika bílá volná kilo za 29,90. Penny.
16: Za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Šetříme s krokodýlem.
1: A teď už pro vás vybíráme nejlevnější benzínky v Brně okolí. Dnes benzín za 39 korun, nafta 42 korun. Kde? Čerpací stanice Avia Brno Vídeňská 131, tak lehkou nohu na plynu.
0: Šetříme s krokodýlem.
2: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. AK-pena.cz.
3: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
4: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
6: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Shakira u nás ve vysílání Krokodýla. No a teď už je tady Míša naproti mě s úsměvem, s dobrou náladou a dalšími zprávami. Ahoj.
1: Ahoj a zdravím i posluchače. Dnes se otevřelo náměstí v Tišnově. Více už za chvíli.
0: Tak do Tišnova koukneme. Konečně. Ty obzvláště musíš říct konečně.
1: No, ano, ano, jsem z Tišnova.
0: Ano, Tišnovačka, ta už se těší. Vyrazíš dneska?
1: Jo, tam podívat? Vyrazím, já už jsem tam byla.
0: Byla?
1: Jo. No, tak...
0: Ale dneska je to oficiální.
1: Dneska je to.
0: Musíš dneska.
1: Dobře.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
0: Zveme vás na léto z Café Prach. Dnes se můžete těšit na open air koncert před kavárnou, na kterém zahraje energická skupina Dizzy, hrající rockové hity 60. a 70. let. Jako host vystoupí také folkroková skupina Lee Banda. Začátek je v 19 hodin. Těšíme se na vás dnes v Café Prach u brněnské Vaňkovky. Víc o festivalu a jeho další program na www.cafepraha.cz.
2: Radio Krokodýl. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8. Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
3: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
2: Objevte zapomenuté životy a místa.
3: Více informací na štetl.cz.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Přesně tak, hrajeme vám hity a hrát budeme po 16. hodině s Krokodýla třeba Katy Perry. Těšte se, dorazí za námi, ale i Miley Cyrus. A chybět nebude Eva Farna.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Venku nám svítí sluníčko, 25 stupňů Celsia, dnes nás čeká jasná noc. Podle meteorologů očekávejme jasno nebo skoro jasno v noci. Nejnižší teploty 14 až 11 v údolí kolem 8 stupňů. Ve čtvrtek pak čekejme většinou jasno. Nejvyšší teploty v Brně a na jihu Moravy 27 až 30, na Blanensku místy jen 26 stupňů Celsia.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji pěkný den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Tramvaj v Nezamyslově ulici v brněnských Židenicích srazila včera odpoledne ženu. Žena přecházela silnici v místě, kde není přechod pro chodce ani místo k přecházení. Záchranáři ji převezli do nemocnice, svým zraněním však podlehla. Dnes se v 11 hodin dopoledne otevřelo náměstí Míru v Tišnově po kompletní rekonstrukci, která stála 170 milionů korun. Po více než 16 měsících se tak do centra města vrátila doprava a skončilo omezení pro pěší. Chorvačtí záchranáři pátrají po skupině mladých turistů z Portugalska, kteří v noci na dnešek navzdory silnému větru vyrazili na moře v nafukovacím člunu. Dosud se podařilo najít živé dva z nich, další dva jsou nezvěstní. Vilém Stráský je v 10 boji na mistrovství Evropy po 3 disciplínách 7. Ve vrhu koulí výkonem 14,10 metru zaostal o 85 cm za svým osobním maximem a klesl o 2 příčky.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrazíme se podívat na silnice, víme, kde to houstne. Kuba má podrobné info.
5: Hezké odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Signerově ulici u křižovatky s Janoškovou překáží částečně porouchané vozidlo. Pozor dejte na kilometrovou kolonu na ulici Poříčí ve směru do centra před Vídeňskou a zhruba v úseku také 1 kilometru budete popojíždět na Jihlavské ulici před Vídeňskou. Zdržení tam hlásí řidiči okolo 10 minut. Popojíždět řídí se na dálnici D1 v okolí Brna na Vyškov. Momentálně převážně kamiony se táhnou v pravém pruhu mezi 168 až 96 kilometrem a dále na výjezdu na Vyškov se bouralo na 205 kilometru a i tam se tvoří kolona. Na příjezdu do Brna po bratislavské D2 čekejte fronty momentálně od exitu 3. Ucpaná je také silnice 152 v obou směrech na úrovni Modřic a pozor dejte na Brněnsku na příjezdu do Babic nad Svitavou od Křtin. Vyprošťují tam hasiči osobní auto po nehodě a silnice je dočasně uzavřená. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Ano, krokodýl s vámi, Jarek vám přeje krásné odpoledne, za chvíli slovíčka brněnského Hantecu probereme, do té doby skvělé hity, užívejte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův frk.
2: Celá dlouhá staletí se hledal kámen mudrců. A ono je to zatím pivo.

0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.
1: Žiju příběh z Lepurela, skládám stránku ke stránce.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Jak jsem říkal, probereme slovíčka brněnského Hantecu. Honza Šanek Hlaváček připraven jest, co jdem překládat.
2: Zdál jak svíňa skoro ksny. Gomede, co to znamená? Povařit budku?
1: Povařit budku, víte, ptali jsme se vás je v ulicích.
3: Myslet?
4: Tak to vůbec netuším.
5: Hodně dobrý názor.
6: To bude nějaký dobrý oběd?
7: No, mít vysokou horečku.
1: No, ne, povařit budku je co, Žanku?
2: Povařit budku znamená zapřemýšlet mě, to je betelný den.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Tak zapřemýšlejte a budete přemýšlet 22 minut po 16. hodině.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
8: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená Zonka. Tradiční limonáda z Třebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
9: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
10: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodur právě běží letní akce. Minus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodur v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodur.cz.
1: No a Krokohlídka dneska bude rozdávat na Kraví hoře, tam si to společně užijete. My si užijeme další hity už za chvíli, 23 minut po 16.
11: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl, Jarek Hemala. Krokodýlí zvuky, prachy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
12: Auto v garáži, grill na žhaven. A žena?
13: Rozpálená do běla.
14: Správný chlap má vše pod kontrolou, stejně tak i teplotu doma. Hliníková venkovní roleta Velux odrazí letní žár, v zimě pomůže udržet teplo a dokonale zatemní. Nakupte ji ještě dnes v jedné z prodejen Pro X 2000. Pro X 2000. Střechám opravdu rozumíme.

0: 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
3: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další degušou! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Winebaru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
4: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovice. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.

už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý košili

0: Krokodýl na koupáku.
1: Kam dneska ještě vyrazit za koupáním? No, máme pro vás tři tipy na osvěžení. Kraví hora. Tady vás čeká venkovní bazény, travnaté plochy na opalování a odpočinek a samozřejmě krásný výhled na Brno. Královo pole, Křížíkova další místo. Oblíbené letní koupaliště nabízí velké bazény, prostor pro plavání i dovádění a samozřejmě zázemí pro rodiny s dětmi. Nechybí travnaté plochy, kde můžete natáhnout deku a užít si letní pohodu. Další tip, Biotop Brno Jih. Pokud dáváte přednost přírodnímu koupání, zaměřte sem. Voda se čistí přírodní cestou bez klasické bazénové chemie. Kolem jsou travnaté plochy na relax a zahrát si můžete třeba i beach volejbal. Takže plavky, ručník, vemte se pěkně i klidně krokodýla v mobilu do kapsy a vyražte a užijte si radovánky.
2: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
3: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
2: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
3: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
2: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
4: Dokonalý relax ve zdravé vodě za zvuků live DJ Beatu a k tomu ochutnávka skvělých vín Vinařství 1838 přímo ve vodě. Zažijte cool večírek v Termela Pool and Wine již ve čtvrtek 13. srpna s nejznámější českou DJkou Lukou. Vstupenky zakoupíte na pokladně nebo online na therme.la.av.
5: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Hledáte kam v Brně? Vyrazte za zvířaty do Lama centra Hády. Těší se na vás alpaky, ovečky, kozy, králíci. O prázdninách, o víkendu a ve středu. Náš tip? Soukromý program. A celé Lama centrum máte jen pro sebe. Úterý až pátek, nově až do 8 večer. www.lamacentrum.cz
9: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 let.

0: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
2: Dobré odpoledne, Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodil.
3: Yes. Papi, come on. Martinez, you ready, girl?
4: Come on.

0: Největší hudební výběr si užíváme u nás na Krokodýlu a další ty jsou připravené pro vás po 17. hodině. Jsou ale připravené další zprávy, má je Míša, o čem budou?
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Spielberg a dnešní pozorování noční oblohy. I o tom už za chvíli.
2: Rádio Krokodýlu.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
0: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Představení Apartmán v hotelu Plaza nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
4: Zrod bílé paní Svojanovské vás čeká na hradě Svojanov tento pátek a sobotu. Ve večerních prohlídkách se přenesete do doby renesance, navštívíte tajemná zákoutí hradu a odhalíte pohnuté osudy hradních obyvatel. Kdo je bílá paní a jaký byl její strašlivý osud, vše se dozvíte už v pátek a sobotu na hradě Svojanov. Více informací na www.svojanov.cz.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Je to tak, hrajeme vám hit za hitem a hrát budeme skvělé hitovky po 17. hodině, třeba No Mercy. Dorazí za vámi Pink. A bude tu Eva Farna a Mirai.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes má být jasná noc, podle meteorologů očekáváme tedy v Brně a na jihu Moravy jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 14 až 11, údolích 8 stupňů. Ve čtvrtek pak očekáváme většinou jasno, nejvyšší teploty v Brně a na jihu Moravy tedy 27 až 30 stupňů Celsia, na Blanensku místy jen 26 stupňů.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dnes bude hrad Spielberg otevřen veřejnosti až do 2. hodiny raní, a to v souvislosti s možností pozorovat zatmění slunce a meteorický pohyb Perseid. Noční osvětlení Spielbergu bude rovněž z těchto důvodů pro dnešní noc technickými sítěmi města Brna vypnuté. V Ivančicích na Brněnsku začne od září přestavba vytížené křižovatky. Stavbaři ji změní na okružní. Úpravy mají zlepšit dopravní situaci v oblasti, kde řidiči ve směru od Brna často v dopravní špičce čekávají na napojení na hlavní silnici. Dopravu čeká několik měsíců omezení.
3: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Hasiči zasahují u požáru lesa u Břeclavy, kde výbuch továrny na munici kdysi rozmetal tisíce kusů munice do okolí. Požár mají hasiči pod kontrolou. Žádná munice hlášena nebyla. Čtvrtkařka Barbora Malíková do semifinále mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu nepostoupila. Časem 52,43 sekundy obsadila v rozbězích 15. místo.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme se podívat i na silnice, jak to aktuálně vypadá. Výkuba.
5: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně očekávejte momentálně zdržení kvůli odpolední špičce, například v kilometrové koloně na Jihlavské ulici před Vídeňskou, na Poříčí na křižovatce s Křížovou a zdržíte se také na ulici Zvonařka u Dornichu. Přímo v centru města popojíždí koliště u Cejlu a také Husova před odbočkou do Pekařské. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy popojíždí převážně kamiony od exitu 168. Dále se zdrží i osobní auta od 190. kilometru a ucpává se také výjezd z Brna na Vyškov mezi 203. až 210. kilometrem. Doprava vázne před Lipůvkou na cestě z Brna do Svitav a stále pozor na Brněnsku na příjezdu do Babic nad Svitavou od Křtin, kde je blokovaný provoz po nehodě osobního auta. Pro Rádio Krokodýl z Globa asistán Jakub Tilišar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

Ano, je tu Krokodýl, 2,5 minuty po 17. hodině ve vysílání. Vás všechny zdraví Jarek Hemala, přeji krásný poslech, za chvíli naši nejmenší. Co dělá zdravotní sestřička? Ptali jsme se dětí a vy se to dozvíte už za chvíli. Teď pro vás ale skvělá hitovka Eva Farda a Miraj.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Chlápek spěchá na jezdících schodech a přitom druhému šlápne na nohu. Po pár krocích si to rozmyslí, vrátí se. Promiňte, pane, nechtěl jsem vám šlápnout na nohu. Nemusíte se omlouvat, už jsem vám flusnul na záda.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Vyrážíme mezi naše nejmenší posluchače, jdeme se podívat do jedné z brněnských školek a ptáme se dětí, co dělá zdravotní sestřička.
2: A zdravotní sestřička, to se tak říká jako paní doktorka, ale ta se stará o něco lepšího.
3: Píchá dětem injekce. Třeba když někdo odejde z nemocnice, tak mu dá na cestu nějaký lék nebo třeba nějakou odměnu za to, že by šikovného pana doktora.
4: Sestřička podává nějaký injekce nebo i nějaký třeba kafe.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
5: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
7: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
8: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
9: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
10: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
9: Objevte zapomenuté životy a místa.
10: Více informací na stetl.cz.
11: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
12: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vanish pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vanish Gel 2 litry v penny za 219,90.
0: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krokodýly s vámi, užíváme si skvělé hity a máme pro vás perfektní tip na tento pátek, kdy chystáme z Brno Inline jízdu na bruslích a kolech a koloběžkách. A to samozřejmě ze hudebního doprovodu Rádia Krokodýl. Pojedeme přes jih Brna k Olympii, sraz v 19.30 na Hněvkovského naproti u restaurace Terase naproti Lidlu. Jinak startuje se ve 20 hodin jízda na bruslích, kolech a koloběžkách s krokodýlem, tedy tento pátek užijeme si. No a užíváme si prázdnin, pohody, děti, radovánek a mobily zahodili a doufám, že tomu tak bude třeba i během školního roku. A právě jdeme se podívat, jak krokodýl fandí školám, které omezují na školách právě mobilní telefony.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Hana Páleníková, jsem ředitelkou základní školy v Jiřichovicích. Na naší základní škole mobily nepoužíváme ani žádné chytré hodinky a to proto, že vlastně děti spolu více komunikují, více se soustředí během výuky. Zároveň s tím předchází řadě problémů, které jsou s používáním mobilů ve škole spojené.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: Nad Brnem a jižní Moravou budeme moci pozorovat výrazné částečné zatmění slunce. Úkaz začne dnes zhruba kolem 19.10 a nejzajímavější bude těsně před západem slunce nízko nad západním obzorem. Víc už ale ředitel Hvězdárny Brno Jiří Dušek.
2: Ve středu 12. srpna večer, pokud bude pěkné počasí, uběhněte na nějaký vysoký kopec, kde je dobrý výhled směrem na západ a podívejte se na částečné zatmění slunce. Úkaz začne zhruba v 19.15 a skončí kolem 8:45, samozřejmě podle toho, jaký bude výhled na oblohu. Pozorování toho úkazu nepotřebujete nic speciálního, pouze si musíte osadňové slunce vhodným způsobem zeslabit, například pomocí takových těch speciálních brýlí. Něco složitější to je pozorovat daleko ledem, tam je potřeba speciální filtr.
1: Tak, toliko tedy ředitel Hvězdárny Planetária Brno Jiří Dušek. V Brně zatmění začne přibližně 19.15, 19.20. Maximum nastane kolem 20.12, kdy bude zakryto asi 86% plochy slunce. Tak vyběhněte na kopec, udělejte si příjemný večer a pozorujte slunce. K tomu klidně zapněte na mobilu Krokodýla a my vám budeme hrát hit za hitem.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
3: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Už žádné předražené provize a komplikované jednání. Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku. nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
4: Káťo, jedeme do Olympia parku.
5: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
4: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
5: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
4: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
5: Proto pojedeme do Olympie Brno.
6: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
7: Světová série v beachvolejbalu opět v Brně.
8: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
7: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
10: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
11: Přesně tak. Nakupte v Mabelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mabelix. Buďte in.
12: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Užíváme si skvělé hity s Deskrokodýlem a to je dobře. Jarek vám přeje příjemné odpoledne, hezký podvečer. Máme pro vás další zprávy. Míša je má na starosti, tak o čem pak budou?
1: Přeji vám pěkné středeční odpoledne. Hazard na železnici v Rajhradě. Více už za chvíli.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pojďte s námi fandit na druhém ročníku benefičního fotbalového utkání mezi společností IFEČR a týmem Nebýt na to sama s fotbalovými legendami Brna a kapitánem Janem Márošim. Sportovní odpoledne zaměřené na prevenci onkologických onemocnění žen i mužů. Ve čtvrtek 13. srpna od 17 hodin na hřišti TJ Start Brno Lesná.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hrajeme hity, hrát budeme i po 18. hodině. Pro vás třeba Jonathan Ross. Z těch novějších Florida, Dejvěta. A bude tu i Lucka Bílá.
5: Už nechci řvát, chci radši zpívat na
3: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Dnešní noc bude jasná a podle meteorologů očekávejme tady i v Brně na jihu Moravy jasno nebo skoro jasno. Nejnižší teploty 14 až 11, v údolích i 8 stupňů. Jinak ve čtvrtek pak očekávejme na jihu Moravy většinou jasno. Nejvyšší teploty pro nás tady v Brně na jihu Moravy 27 až 30. Na Blanensku místy jen 26 stupňů Celsia.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dvojice mladíků se v Rajhradě na Brněnsku pustila do mimořádně nebezpečného hazardu. Na zadní části osobního vlaku se nechala vést po železniční trati. Stačí však jediná chyba. Uklouznutí, ztráta rovnováhy nebo nečekaný pohyb soupravy může znamenat pád a smrt. Na této trati přitom mohou vlaky dosahovat rychlosti až 160 km za hodinu.
3: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Čtyři záhony s rostlinami, které běžně rostou ve volné přírodě, vysadili v Lednici na Břeclavsku odborníci ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Cílem je nejen ukázat, jaké druhy rostlin v okolí rostou, ale také zjistit, jak se tyto druhy rostlin mohou uplatnit v okresném zahradnictví. 14-letí a 15-letí už nebudou moci v Německu pít alkohol ani v přítomnosti rodičů. Příslušný návrh zákona, který takzvané pití v doprovodu zakazuje, dnes schválila německá vláda. Cílem je zlepšit ochranu mladistvých. Návrh musí ještě schválit poslanci. Festivalovou atmosférou dobarví nadcházející evropský šampionát volejbalistek a paravolejbalistů na brněnském výstavišti Fanouškovská zóna. Ta vyroste hned vedle pavilonu P a kromě široké nabídky občerstvení nabídne i pódium s LED obrazovkou pro koncerty populárních hudebníků a přenosy všech zápasů. Mistrovství Evropy ve volejbalu se bude konat od 21. srpna do 2. září.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme za vámi se podívat na silnice, jak to aktuálně vypadá. Výkuba.
7: Krásné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Omezený provoz je momentálně v Brně na Žabovřeské ulici ve směru k dálnici D1 před sjezdem na Pisárky. Očekávejte tam 1,5 km dlouhou kolonu. Doprava stále zpomaluje před křižovatkou ulic Poříčí a Vídeňská. Na dopravní nehodu dejte momentálně pozor na Svatopulkově ulici na křižovatce s Rokitovou. Doprava tam zpomaluje. Převážně kamiony v pravém pruhu zpomalují na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy, momentálně od 168. kilometru. A také po D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 6. kilometru. A nárazově kolonu očekávejte podle řidičů na příjezdu do Mikulova z Rakouska. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kuptilšar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

Tři minuty po 18. hodině jste dobře naladění na vlnu krokodýla. Klára dneska slaví svůj svátek. Klárkám jen to nejlepší, holky. Mějte se báječně, užívejte si skvělé hity a ten následující samozřejmě, který je pro vás tady z krokodýla, si vychutnejte obzvláště. Takže krásné jmeniny a další hit pro vás. Oslavte to, užijte si to s krokodýlem.

0: Možná někdy u bazénu si vychutnáváte skvělý hit, který vám nabízí Krokodýl. Přejeme příjemné odpoledne, hezký podvečer. Krokohlídka vás osvěžuje.
1: Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
0: No a dneska se krásně osvěžovalo na Kraváku. Ano, Krokohlídka i tento týden osvěžuje, a to skvělou vámi oblíbenou malinovku máme pro vás. Ano, nově každý den 103 Zon Malina. Jedinečnou limonádu Zon s lahodnou malinovou příchutí a přídavkem ovocné šťávy. To si užijete, vychutnáte, Krokodýl vám jí dá za úspěch zadarmo. Pro dobrou náladu skvěle vás osvěžíme. Dnes se krásně osvěžuje na Kraví hoře v rámci i večerního koukání na zatmění. Také dostanete, abyste nám tam neomdleli, nepadli. No a navíc se chystáme samozřejmě rozdávat i ve čtvrtek a já už vím, že i v pátek s vámi budeme, a to třeba na bruslích, kolech a koloběžkách, kdy vyrazíme na skvělou krokojízdu v 19.30. Tak u toho bude vždycky Krokodýl. Laďte nás, užívejte a my vás za to budeme osvěžovat celé léto.
1: Krokodýlí zvuky, pravdy do dvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
2: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz
1: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátila a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátila a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
8: Hledáte kam v Brně? Vyrazte za zvířaty do Lama centra Hády. Těší se na vás alpaky, ovečky, kozy, králíci. O prázdninách, o víkendu a ve středu. Náš tip? Soukromý program. A celé Lama centrum máte jen pro sebe. Úterý až pátek, nově až do 8 večer. www.lamacentrum.cz.
9: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
10: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
11: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Nová brněnská náplavka si začíná žít krásným svým vlastním životem. Hlavně po večerech je tam plno lidí, kteří vyrážejí nejenom na procházku, ale i posedět u vody anebo do některé z těch nových kaváren. A tak nás zajímá, co náplavka, líbí se vám? Už jste tam byli, navštívili jste ji, co říkáte na její proměnu?
2: Procházela jsem okolo té náplavky, je to tam krásně udělaný. Jenom se tam potřebuji zastavit a ten čas si na to udělat.
3: Já bych řekla, že je to pěkný, ale chybí mi tam ta zeleň, ale to bude trvat, než to tam doroste.
4: Líbí se mi to hodně, přijde mi to jako dobrá příležitost na výlety na kole a tak.
5: Mně se líbí moc. Podle mě to tady v Brně chybělo, něco takového.
6: Já si to taky myslím, je to tam příjemný, je to tam hezký a večer už to tam žije. Tak to je super.
1: Tak super, brněnská náplavka si začíná žít vlastním životem, vám se líbí, děkujeme za názor. No a užijeme si tam třeba i letní osvěžení, které vám tam často nabízí Krokodýl. Teď vám ale nabízíme také ten největší hudební výběr. Za chvíli pro vás třeba kapela Xindlix.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
7: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
8: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
7: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
8: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
7: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
9: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. ak.pena.cz
10: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
11: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září. Na brněnském výstavišti v pavilonu P.
12: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
13: Zase nudná oslava nebo team building.
14: Rozjeďte to v Brainfaku. Zažijte top únikovky v Brně. Firmní akce i rozlučky. Zábava zaručena pro všechny, od šéfa po největšího skeptika v rodině. Nezávazně poptejte na brainfak.cz.
0: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Skvělá Adele u nás ve vysílání Krokodýla. Další hity pro vás chystáme. Samozřejmě na vaše přání po 19. hodině. Bude to ale i přehled dnešních událostí. Mrkneme se na silnice, koukneme na počasí. To všechno pro vás bude mít Krokodýl.
1: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše. Od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou. V 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250. Guláše v ceně. Sunday Guláš Fest. Hřiště Sokolnice 29. srpna. Sundayfest.cz.
2: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další degušou! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Winebaru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
3: Rádio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ano, hrajeme vám hit za hitem a hrát budeme další skvělé hity i dle vašeho přání ze startu, ale One Direction.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Další hity už budou na vás, co ale na nás není. Počasí je, jak to vidí meteorologové. Podle nich očekávejme dnes v noci v Brně a na jihu Moravy jasno nebo skoro jasno. Nejnižší teploty 14 až 11, v údolích jen 8 stupňů Celsia. Ve čtvrtek pak očekáváme tady v Brně a na jihu Moravy většinou jasno. Nejvyšší teploty 27 až 30, na Blanensku místy jen 26 stupňů Celsia. Teď už přehled dnešních událostí a Míša.
3: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
5: Na jihu Moravy jsou letošní žně téměř u konce. Zemědělci hlásí dobrou kvalitu, ale také nižší výnosy. Víc než v kterékoliv jiné zemi se teď v Česku sklízí mák. Osevní plochy letos zemědělci ještě rozšířili na 40 000 hektarů. Dnes se v 11 hodin dopoledne otevřelo náměstí Míru v Tišnově po kompletní rekonstrukci, která trvala 16 měsíců a stála 170 milionů korun. Povodí Moravy za letošní léto eviduje zatím 12 větších úhynů ryb v tocích kvůli nedostatku kyslíku. Je to nejvíce za poslední roky. Loni jich za celé léto bylo 8 a předloni 3.
3: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme se podívat i za vámi na silnice, jak to aktuálně vypadá. Víme samozřejmě, Kuba má info.
6: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Po dopravní nehodě zůstává omezený provoz v Brně na Žabovřeské ulici přes jezem na Pisárky na cestě od Práhova pole. Kolona tam má stále kilometr. Po nehodě se projíždí s omezením také na křižovatce ulic Svatopulkova a Rokitova. Očekávejte tam zdržení pár minut. Převážně nákladní doprava zpomaluje na příjezdu do Brna z Prahy od exitu 178. A pozor na Brněnsku ve Vranovicích na Masarykově ulici, kde osobně auto srazilo cyklistu. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Jakub Tilšar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

Krokodýl, 2 minuty po 19. hodině s vámi ve vysílání i Jarek. Teď dáme další hitovku a ty následující pak budou podle vás 603 103 103. Linka sem k nám. Začínají hity na přání.

0: for another. Rádio Krokodýl a hity na psání.
1: Rozjíždíme tady dnešní středeční 5 minut po 19. hodině. Na Krokodýlu se mnou, kdo pak? Halo.
2: Halo, halo, dobrý večer, ahojky všem samozřejmě. Já bych chtěl tu písničku poslat mým synům Honzi Davidek, potom Bramboříkovi, Zdendovi, potom bych to ještě poslal. Ježišmarja, teď je to úplně vypadlo. Krkovičkům, Tetě a Paťasovi, bratrovi samozřejmě, Kocourkovi a vám všem do rádia Krokodýl, včetně tebe, Petra Holíka, Milany a všechny a potom aj ty Řečkovice a všecko ostatní, co tady všichni posloucháme. No.
1: Jasnačka, zdravím, krásný večer přeji, měj se báječně, díky,
2: také
1: ahoj.
2: Také krásný večer všem, ahojky.
0: Rádio Krokodýl, hity na psáře, pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603.

0: Tak jdeme věnovat další hit, je připraven a kdo pak ho vybírá?
1: Dobrý den, dobrý večer.
2: Dobrý večer. Tak. Já bych chtěl dneska zahrát lidem, kteří mě dneska hrozně moc pomohli. To byl pan Šubert, který mě zavezl nahoru z obchodu a potom samozřejmě panu autobusákovi Zdenkovi a Světlence. A potom bych chtěl zahrát do Brna, do Velkého Meziříčí, do Slavkova a do Žďáru všem andílkům, kteří nás za nás bojují a do ústavu Zdenky Hodlové, kde u nás pečují. Díky moc a mám vás celý rádi, moc rád.
0: Díky, krásný večer, mějte se, naslyšenou.
3: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 633

0: Espresso macchiato.
1: Radio Krokodýl a hity na psaní.
2: Hudební kávu jsme si dali, dáme si další hit. Směr Bystrc, zdravíme, ahoj.
3: Nazdar, Milan Vojka, zdravím tě.
2: Čau, krásný večer. Tak, prosím tě, komu zahrajeme?
3: Písničku jsme vybrali a zahrajeme, nechám to zahrát, dneska co mi hrál ten pán z Přehrady, myslím si, že se jmenuje Tomáš a že má kocoura, tak to nechám zahrát mu a kocourovi a na Přehradu. Potom samozřejmě zdravím všechny moderátory Rádia Krokodýl, Jirka Wiener, Petr Holík, těším se na večernice, zdravím a jejich psa Alika, zdravím Janču, zdravím Jirka Kuchy, Kutná Hora, dlouho jsem nezdravil Zámoří, zdravím Hodonín, Břeclav, zdravím samozřejmě Slavkov, tam je Vilda s Jančou, zdravím našu Janču z Řečkovic, Petra Holíka a zdravím všechny posluchače Rádia Krokodýl, jo, a samozřejmě zdravím Milana Jedničku na Kociánku a zdravím Milana Trojku, mýho taktu do rybářského nebo. Písničku jsme vybrali.
2: Díky, měj se, ahoj.
3: Taky, ahoj.
1: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď

0: napsání.
1: Ty nám pokračují dál 19 minut po 19. hodině. No a nejvyšší čas dát další hitovku. Od koho bude? Kdo je na lince? Halo.
2: Hezký večer, tady je Marek z obcí Uznojma.
1: Marku, zdravíme, krásný večer. Tak komu zahrajeme?
2: No, pro všechny lidičky a pro vás do rádia Black Milk 7x, protože to 7x to zpívá krásně i Black Milk.
1: Super, tak zdravíme, hezký večer, ahoj.
2: Ahoj.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
1: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená Zonka. Tradiční limonáda Střebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
2: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
3: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
4: Je dobré mít se o koho opřít.
5: Vaše nejvěrnější rádio.
4: Stále s vámi.

0: Další hit je připraven, Jenča je připravená, ahoj.
1: Wait a moment, please.
0: Je tam připravená, čau.
2: Ahoj, ahoj.
0: Tak prosím tě, komu zahrajem?
2: Hlavně pro všechny, kdo tam volá, kdo mě zná, hlavně pro tebe do rádia.
0: Ano.
2: A hlavně, kdo mě...
0: No.
2: Pozdravujem vždycky a posílá písničky.
0: Tak, kdo na tebe stále myslí a...
2: Jo.
0: Posílá. Dobře, tak je všechny zdravíme, děkuju, měj se parádně, čau.
2: Čau, čau.
3: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600

0: Ty si stále užíváme, to je dobře. U nás na lince v tuto chvíli kdopak, halo?
1: Čau, čau, tady Jirka Hrušovany.
0: Já tě zdravím, hezký večer přeji, tak komu zahrajem?
1: Tak tam to zahrát samozřejmě, nám tady na dovolené do Besky, dajem karty tady v Altánku, tak teď tam to dobře, ne? A samozřejmě bych chtěl poděkovat za přání Milanovi, dvojce z Bystrca, Vytáhářovi, pak samozřejmě nechám zahrát takové ty klasice jako Žár, druhé Milan na Kociánku, Enča Řečkovice, Alex Zohorní na Doslavkova, potom samozřejmě tobě Mildo, Jirkovi Minerovi, Peťovi Holíkovi, ten to poslouchal, všichni to mě znajo.
0: Skvělý, díky moc, ale kdo vyhrává?
1: Tak nějak to, se to střídá, buď já, mama nebo tata.
0: Střídá se, a kdo podvádí? Nikdo, samozřejmě, nikdo. Tak, díky, ale měj se, čau.
1: Díky, měj se, čau, čau.
2: Rádio Krokodýl. Hity na psáře. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600.

0: měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
1: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Rádio Krokodýl a hity na přání.
4: Přesně, hity na přání jsou tu, stále pokračují, jdeme se podívat do naší aplikace Krokodýlí, tam píšete také. Tak krásný večer, přijď do studia a máme zahrát komeťáckou hymnu pro Lumpíka Pepíka, také pro nás do studia, díky za to tedy, a pro někoho do práce, už je to moc dlouhé, 11 hodin mám za sebou a 13 před sebou. Nevím komu, nepodepsáno, onu asi, nebo ona, tak zdravíme. Krásný večer přejeme a ať těch 13 před sebou se zvládne.

Tak hit z naší apky a tam také čtu i další vzkaz. Máme zahrát písničku Hlavolam od Činasky a bude to vám všem moderátorům s pozdravem Eda Matula. Edo, zdravíme i tobě, krásný večer. Přejeme a posíláme Činasky. Vychutnávejte si samozřejmě skvělé hitovky na přání a další můžete vybrat třeba vy na 603 103 103. Hezký večer.

0: napsání.
1: Hejte, napsání jsou tu pro vás. Středu máme 12. Klára dneska slaví svůj svátek. Klárky, všechno nejlepší přeji. Dámy, užijte si svátek. Zdravím Klárku Ševčíkovou. Zdravím i další Klárky, které znám. A věřím, dámy, že se, jak se patří, užijete ten další hit s námi. Pro vás, pan

0: napsání.
1: Tak, hity napsání valí dál. Na naší lince by, doufám, měla být... Kdo pak, halo?
2: Adélka.
1: Adélka, prosím tě. Máme vybranou Evu Farnou, všechno nebo nic. Pro tebe nic neplatí, ty musíš věnovat. Všechno.
2: Dobře.
1: Tak komu?
2: Mamince a babičce.
1: Mamince, babičce, taky moc zdravíme, krásný večer. Dědovi nezapomenout samozřejmě, to taky zdravíme. Kde jste?
2: Jedem v autě.
1: Tak šťastnou cestu, pohodovou jízdu a za volant tedy Eva Farna. Ahoj.
2: Děkujem. Naschledanou.

Eva Farna u nás ve vysílání Krokodýla, skvělá hitovka na vaše přání. Jinak teď budeme zdravit ze Švýcarska, aspoň tak se píše. Zdravím do Brna, do Krokodýla, zdravím vás ze Švýcarska. Rád bych nechal zahrát písničku pro moje známé k Hradci Králové Eda z Nymburka. Ten tam ladí pomocí aplikace Krokodýla, doufám, že ji všichni máte. Ladíte i na dovolených, užíváte si to s námi a my tedy zdravíme nejen tebe do Švýcarska, ale samozřejmě všechny, které znáš, hlavně ty známé k Hradci Králové. Pěkný večer.

0: Největší hudební výběr vám nabízí Krokodýl, hity na přání jsou za námi, ale před námi samozřejmě skvělý večer a skvělé hity.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A jaké hity budou po 20. hodině s Krokodýláriem? Pro vás také jedno espresso. A hitovka Půlnoční hřích. Takové hitovky vám nabídnou naše večernice, které tady budou za chvíli, teď ale pohled ještě na počasí, jak to bude vypadat.
1: Rádio Krokodýl, počasí.
0: Zítra čekejme tady v Brně a na jihu Moravy jasno nebo skoro jasno, teploty 27 až 30, na Blanensku místy jen 26 stupňů. Teď ale také pohled na události.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Výběrové řízení na zhotovitele další etapy protipovodňových opatření v Brně by mohlo začít v září. Etapa Trnitá zahrnuje proměnu nábřeží Svratky i Svitavy. Jde o více než 3-kilometrový úsek. Dnes nastane zatmění slunce. Z Česka bude v podvečerních hodinách pozorovatelné jako výrazně částečné. Maximum úkazu nastane zhruba ve 20 hodin a 11 minut. V noci pak bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Dobrovolníci začali tento týden v reakci na extrémní sucho v lokalitách v okolí Tišnova na Brněnsku a Velké Býteše na Žďársku budovat přehrádky na lesních melioračních strouhách. Cílem je navrátit vodu do krajiny.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy.

0: Je to tady vážení, zhruba před půl hodinou se ve vysílání ptal jeden frajer, kdy už přijdou ty večernice dneska. A jsou tady!
1: Ahoj!
0: Holky jsou připravený, holky jsou dobře naladění. Holky, co budete probírat dneska?
1: Prosím tě, tak já jsem byla minulý týden na dovolené v Itálii.
0: Všiml jsem
1: tak
0: si.
1: Vám tady prozradím, jaký jsou moje jazykové znalosti.
0: Ale...
2: Dneska budou večernice v italštině.
1: Sí, sí, sí.
3: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: knihovnice. Maminky v akci. Maminky v akci. Katka se stará o manžela a dvě děti. Elena má dvě děti, přítele. A ještě navíc psa Alíka. Co zásadního asi budou rozebírat dnes?
1: Krásný večer, milí posluchači, je středa, večerní Střeba a zdraví vás Elena.
2: A taky Katka, krásnou středu vám přejeme. Tak máme přesně 20 hodin, 10 minut a 13 sekund. A to znamená, že za pár sekund, přesně 11 minut po 8, dosáhne vrcholu dnešní zatmění slunce, wow, které můžeme sledovat tady u nás v Česku. To znamená, že my jsme jeli spolu teďka před chvilkou přes Kraví horu, takže na Hvězdárně, tam začíná být dost plno, nebo možná, já nevím.
1: Dívali jsme se, kolik tam jde lidí, co je to za davy,
2: hodně.
1: A pak nám to došlo.
2: Narváno bude taky na Špilasu, protože ten je dneska otevřený až do 2 do rána a navíc nebude nasvícený, aby to vidění toho zatmění a pak ty Perseidy, které tam mají taky proběhnout,
1: wow,
2: bylo vidět.
1: To bude krása.
2: Tak si to užijte, ale my dneska budeme trošku EZO, říkala.
1: Budeme trošku EZO, protože vlastně tady to zatmění slunce nám zavíral výbránu, která byla teďka asi cca 14 dní otevřená a my jsme si mohli manifestovat to, co bychom si přáli. A Kači, přála jsi něco?
2: Prosím mě, nic jsem si nepřála, ale kdybych mohla, tak já jsem teď četla článek, že někdo na dovolené jako čekal, až je ubytujou, že si koupili nějaký los a vyhráli několik milionů. Tak to bych si přesně přála. Bejt na dovče, ještě vyhrát miliony.
1: Jo, ty jsi na ty peníze prostě, no, takže...
2: Jenom trošku. A co ty?
1: Já jsem si určitě přála a stihla jsem to, jak se říká, za 5 minut 12, protože se to mělo stihnout dneska. Dneska byl poslední den, takže udělala jsem si takový rituál se svíčkou, všechno jsem si napsala a už to je nahoře, už se to ve vesmír, už to pobral.
2: Je to tajný, nemůžeme to říkat nahlas.
1: Ne, to se neříká. To je tajný.
0: Grovolí večernice. Každou středu večer.

0: Večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Tak začni.
2: No nic, hezký večer.
1: Krásný večer.
2: Přeji večernice. 20 hodin, 19 minut. Za námi Sabrina Carpenter Espresso. Tak do jaké země jsme se přestěhovali?
3: Já myslím, že jsme se přestěhovali do Itálie a ty jsi nám tady tak na začátku naznačila, že jsi ověřila svoje jazykové znalosti na dovolené.
2: Ano, měla jsem používat jenom to espresso, to bych možná...
3: A my teda čekáme, že nám tady něco trošičku řekneš, takže presto, presto. No,
2: prosím tě, podívej. Já jsem jako, co se týče angličtiny, věčný začátečník, žádný jiný jazyk neumím. A vždycky se to na té dovolené prostě ukáže. No a tak jsme byli v Itálii, nejdřív jsme teda byli v Rakousku, kde jsme měli takovou paní na penzionu majitelku, která byla strašně snaživá, dokonce měla nějaký elektronický překladač, takže ona to tam namluvila německy, nám to jelo česky, sice to občas vůbec nedávalo smysl, ten překlad,
3: ale
2: to
3: byla připravena.
2: Vtipný, byla to se připravena a strašně byla snaživá. Trošku jsem se bála, co se jí překládalo z té češtiny do němčiny teda. To nevím, nevím. No a když jsme byli v Itálii, tak jsme šli na večeři do jedné restaurace. A jak jsem chtěla být taková jako slušně vychovaná, že aspoň něco jako italsky zvládnu, tak za tu večeři říkám gracias. A ten číšník se na mě podívá a říká, a to bylo španělsky. Protože to je grácie, že jo?
3: No ale tak no, je to podobný, no to se na tebe přece nemůže nikdo zlobit.
2: Je to strašně podobný, jako číšníku.
3: No podívej, já bych navrhovala, že bychom si našli nějakého šikovného lektora italštiny a různých dalších jazyků.
2: Tak já to teda beru, mohl by být i číšník a nosit espresso.
3: Ano.
0: Krokodýlí večernice. Každou středu večer. Každou středu večer. Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Černice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný večer, středa večernic třeba a my stále s vámi, Elena.
2: A taky Katka, hezkou středu přijeme, tak už jsme trošičku projeli moje jazykové znalosti z ciziny a moji dovolenou, ale teď seš na řadě konečně, děvče, ty, já ti to tak strašně přeju, tak kam vyrážíš, co to bude, jaký jazyk se budeme učit?
1: Děkuju, seš fakt kámoška a to já vím. Já už se moc těším, čeká mě dovolená teďka, brzy. A letíme do Řecka na ostrov, miluji. Jeden řecký. Mm-hmm. Řečtinu trošičku malinko
2: tak
1: umím.
2: Tak schválně, co umíš?
1: Ježišmarja, Kalimera.
2: To
1: ale
2: je,
1: teďka
2: to je jedin Kalimera, Kalispera. To
1: a
2: je
1: Kalinikta.
2: Jedin, Kalinikta. Tak to neznám. Mm-hmm. Seš lepší.
1: Tak vidíš zase, to, už zase. Umím aspoň tři fráze. A ne, zase ne. Každá umíme něco jiného. Těším se, letím s dcerou, ona je takovej labužník, i co se jídla týče, takže všechno si vyzkouší.
2: Ježiš, to bych si s ní rozuměla. Taky
1: skvělá parťačka tady na tohle, no. A pak takový to cáchání ve vodě, kačena prostě celý den, jako, tak to mě taky velmi baví.
2: Já musím říct, že moje děti jsou taky čím dál skvělejší parťáci, co se jídla týče, ale už se to finančně vůbec jako nevyplatí.
1: Takže říkáš, jako, že je lepší je šatit než živit?
2: Už ani to ne.
1: Už ani to ne, no.
2: Už ani jedno, ani druhý a bohužel s obojím jdeme do plnejch, takže...
1: A nečeká nás teďka v nejbližších letech nic moc lepšího v tomto směru.
2: To lepší už to nebude.
1: Ale já bych se ještě vrátila k té dovolené s dovolením.
2: Prosím pěkně.
1: Jenom jsem chtěla říct, že letos si potřebuju jako sůl, protože už jsem toho dost nasportovala, párkrát spadla na hubu a to nejen fyzicky, takže tam si opravdu odpočnu a změnit prostředí je potřeba.
2: Odpočneš, já mám pro tebe jedno dovolenkové doporučení, o tom už za chviličku.
1: Těším se.
0: Každou středu večer. Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný středeční večer, zdraví vás Elena.
2: A taky Katka, hezkou středu.
1: Vaše krokodýlí večernice, připomínáme. A Kači, ty jsi nám slíbila nějaký doporučení na dovolenou,
2: no
1: tak
2: tobě,
1: jsem s ním.
2: Tobě.
1: Jo, mě přímo, no tak
2: no
1: pojď,
2: protože ty se na tu dovolenou chystáš, ale samozřejmě jako je to doporučení pro všechny, ono to není žádná věda, jo, je to jako klasika. Ale na základě mé zkušenosti z minulého týdne opravdu doporučuju, ať jste kdykoliv, tak mít sebou neustále dostatek pitné vody. Protože v zahraničí tam je to potřeba, vždycky všichni na hotelu, že nakupujeme ty petky, aby jsme měli jako...
1: To známe všichni.
2: Známe to známe. Všichni. Ano. Nicméně teď, jak jsou opravdu ty tropické teploty, tak doporučuju se zazásobit opravdu jako výrazně víc, jo. No a my, když jsme byli minulý týden na jednom takovém výletě, tak nám samozřejmě ta voda došla, co jsme sebou měli jako velmi brzy. A tak já jsem letěla do nejbližšího nějakého toho marketového stánku, že si tam koupím a měli jenom takovou tu malou, stála asi euro. Což je docela dost malou plaštičku, že? A můj muž říkal, že teda takhle ne, že tohle nebude kupovat, takhle drahou vodu.
1: Já si to tam s nima půjdu do toho obchodu vyřídit.
2: Že tu velkou, která prostě jako za to bude stát. A já jsem mu říkala, že kvůli euru nebudu lítat žíznivá po Itálii. A že teda jako ode mě nedostane napít tím pádem, že i kdyby jako umíral žízní, tak prostě bude trpět. Tak on v zápětí někde sehnal tu velkou, tvrdil, že...
1: Kanistr?
2: A říkal, že až mě dojde ta malá, že si taky jako necucnu z té jeho, jo. Takže jsme si tak trošku pošťuchovali. Takže vodu sebou a ve velkém.
1: To vypadá na romantický výlet. Jako.
2: Bylo to krásné.
1: Ano. Takže voda na zlato, takzvaně, v toto ano, léto určitě. Ano. A je to pravda, je to pravda. Jsme rádi, když na hotelech ty vody doplňují určitě. A ano, je to tak. Vážení, já bych to ukončila.
2: Vážení přátelé, ano.
0: Každou středu večer. Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: vrátit k naší dovolené v Itálii, protože kdo by tu zemi nemiloval, že jo? Slunce, moře nebo jezera, výborné jídlo, taky hezcí lidé a móda. Tak co víc si přát?
1: Všechno to tam je.
0: Všechno to tam je. Nicméně mě trošku zklamal jeden náš číšník během večeře, protože když nám nesl jídlo, tak já jsem si furt říkala, co je na něm jako špatně. A pak jsem si všimla a jako chtěla bych tady předem říct, že se nikomu do rozkroku jako nečívám.
1: No tak to už ti teďka ale nikdo neuvěří, jo.
0: Každopádně si říkám, tam je něco v nepořádku.
1: musím se tam mrknout.
0: Tak jsem si na to trošku zaměřila. A normálně jsem zjistila, že Ital na svých kalhotech, na vnitřním tom švu kalhot, lochna jako Brno, strašná díra. Takže mu tam asi jako prosvítalo stehno, doufám.
1: Určitě to bylo.
0: My jsme samozřejmě u toho stolu seděli jako všichni, celá rodina, že jo, jako s rodičema. A teď já, jak samozřejmě ten číšník odešel, tak jsem to nevydržela. Musela jsem jim to všem sdělit a říkám jim, prosím vás, až přijde, hlavně se
1: co tam nedívejte.
0: Přišel a kam myslíš, všichni. Že všichni koukali? Že?
1: No, tak samozřejmě. Takže
0: všichni mrtví u stolu a já mám jenom vzkaz jako pro všechny číšníky, prosím vás, zkontrolujte si ty kalhoty, protože co kdyby někdo z vás náhodou chodil na ostro?
1: Počkej, oni možná, jak třeba jim spadnou ty talíře a příbory, tak jak se ohnul, tak mu to prostě kalhoty. Prasklo. No, tak
0: když spadnou kalhoty, to je taky průšvih.
2: Krokodýlí večernice. Každou středu večer.

0: Krokodýlí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Středa večernic třeba a s vámi opět Elena.
2: A Katka, krásnou středu. Dneska máme 12. srpna a já si tady trošku postěžuju, můžu.
1: Určitě, jenom a 12. srpna je krásné datum. Ještě máme kus prázdnin před sebou.
2: No právě, ještě máme kus prázdnin před sebou, tak to bych chtěla opravdu jako zdůraznit. Velmi jako hlasitě a důrazně, protože mě vytočilo včera a dnes, kdy na mě na sociálních sítích začaly vyskakovat takový ty nevyžádaný reklamy a upoutávky na to, že zase jako před náma budou nějaký přijímací zkoušky na střední školu. A tak tam vyskakují ty školy, které nabízí za ten drahý peníz doučování. Jo. A já si říkám, pane bože, proč? Vždyť my jsme za půlkou prázdnin, dejte nám svatý pokoj. Já se
1: no, dejte nám pokoj nastresovat takhle.
2: Nás to třeba bude čekat tento školní rok, protože dcera půjde do devítky, vy máte ještě
1: no, my máme naštěstí čas, takže já jsem v klidu, ale jako hrozím se toho. No. A neboj se, ono nás jako v následujících měsících čekají jako další stresíky.
2: Ano, budou krásné věci.
1: Vánoce za dveřma.
2: Ježíš, no tak to přijde v září, tenhle stres.
1: Ano,
2: jo.
1: Ano.
2: Ale ještě celý srpen budeme poslouchat i to, kolik stojí výbavička pro prvňáčka, kolik nás budou stát kroužky od září a tak dále a tak dále. Prosím vás, nechte nás na pokoji.
1: Ano, prosím vás, dejte nám pokoj. Ano, my si chceme ještě užít ty prázdniny.
2: My už vám totiž taky dáme pokoj.
1: Ano, my se s vámi pro dnešek loučíme a přejeme vám krásný večer, dobrou noc.
2: Ať se vám dobře těšíme se. To zatmění slunce.
1: Tak, tak.
2: Tak papa.
1: Pa.
0: Krokodýlí večernice. Každou středu večer. Krokodýl.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Na jihu Moravy jsou letošní žně téměř u konce. Zemědělci hlásí dobrou kvalitu, ale také nižší výnosy. Víc než v kterékoliv jiné zemi se teď v Česku sklízí mák. Osevní plochy letos zemědělci ještě rozšířili na 40 000 hektarů. Dnes se v 11 hodin dopoledne otevřelo náměstí Míru v Tišnově po kompletní rekonstrukci, která trvala 16 měsíců a stála 170 milionů korun. Povodí Moravy za letošní léto eviduje zatím 12 větších úhynů ryb v tocích kvůli nedostatku kyslíku. Je to nejvíce za poslední roky. Loni jich za celé léto bylo 8 a předloni 3.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít se o koho opřít. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Středeční krokodý Lípelíšek se nám krásně rozjíždí. Jarek Hemala vás zdraví krásnou pohodovou 12. srpnovou noc před námi. Skvělé hity, které si vychutnáme. Já vám přeji hezký poslech.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

krokodýlí plíšku v tom středečním. Stále vás zdraví Jarek. No a dneska Klára slaví svůj svátek. Klárkám jen to nejlepší. Od nás krokodýla dámy další hit.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Ve středu čekáme na jižní Moravě převážně skoro jasnou oblohu. Teploty budou kolem 26 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Výběrové řízení na zhotovitele další etapy protipovodňových opatření v Brně by mohlo začít v září. Etapa Trnitá zahrnuje proměnu nábřeží Svratky i Svitavy. Jde o více než 3-kilometrový úsek. Dnes nastane zatmění slunce. Z Česka bude v podvečerních hodinách pozorovatelné jako výrazně částečné. Maximum úkazu nastane zhruba ve 20 hodin a 11 minut. V noci pak bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Dobrovolníci začali tento týden v reakci na extrémní sucho v lokalitách v okolí Tišnova na Brněnsku a Velké Býteše na Žďársku budovat přehrádky na lesních melioračních strouhách. Cílem je navrátit vodu do krajiny.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Další hity jsou připravené u nás ve vysílání Krokodýl a Jarek Hemala vám přeje krásnou noc. Teď společně budeme zdravit a to vás, co nás ladíte a posloucháte v Žabinách. Ano, Žabovřesky tady v Brně ladí na 103 FM. Tak krásnou noc, moji milí, a užívejte hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Hezkou noc pohodovou vám přejeme z Krokodýla. Dnes máme 12. srpen, což je Mezinárodní den mládeže a také Světový den slonů. Jenom byste viděli, čím zajímavý dnešní den byl a je. Ale přání krásné středeční noci z Krokodýla.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Na jihu Moravy jsou letošní žně téměř u konce. Zemědělci hlásí dobrou kvalitu, ale také nižší výnosy. Víc než v kterékoliv jiné zemi se teď v Česku sklízí mák. Osevní plochy letos zemědělci ještě rozšířili na 40 000 hektarů. Dnes se v 11 hodin dopoledne otevřelo náměstí Míru v Tišnově po kompletní rekonstrukci, která trvala 16 měsíců a stála 170 milionů korun. Povodí Moravy za letošní léto eviduje zatím 12 větších úhynů ryb v tocích kvůli nedostatku kyslíku. Je to nejvíce za poslední roky. Loni jich za celé léto bylo 8 a předloni 3.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

Další tovky jsou připravené pro vás ve vysílání Krokodýla. Jsou připravené také chutné drinky, které vás osvěží a mají Krokodýla. Každý den je rozdáváme. A kde zítra? No, tak počkejte si, dozvíte se tady u nás na vlně Krokodýla.

Blíží se nám půlnoc ve vysílání Krokodýla, je stále s vámi Jarek. Možná vy už pracujete jen do půlnoci, tak to máte za pár, mnozí ale do ranních hodin, tak vám přejeme, ať vám to v práci pěkně utíká. A právě všem, co stále ještě makají, budeme hrát další hit u nás na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Nový most přes Dyji je v provozu a usnadní vám samozřejmě cestování. A právě na Břeclavsko, kde nás ladíte na 99,1 FM, se podíváme. Silničáři kompletně otevřeli nový most přes odlehčovací rameno Dyje na průtahu Břeclaví. První auta na něj vjeli před několika dny. Chodci ho mohou využít také. A tak doufám, že zpříjemní vám cestování a pokud po něm jste dnes třeba jeli, bylo to příjemné. Věřím, že ano. Tak zdravíme na Břeclav a v Břeclavě okolí nás ladíte na 99,1 FM. Tak si užijte další hity.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Vypadují úrodu o pětinu nižší, horší bude i kvalita a právě i to probereme. A moc tady nás, pivaře, nepotěšíme. Chmeláři odhadují, že letošní rok z pohledu výnosu a kvality bude patřit k těm nejhorším za poslední léta. Oproti dlouhodobému průměru, který je 6 000 tun, odhadují pokles úrody až o 20%. Plodině navíc chybí dostatek alfahořkých látek, které určují kvalitu. V ceně piva se menší úroda neodrazí, protože smlouvy s pivovary mají pěstitelé dlouhodobé a chmel tvoří jen malou položku v nákladech na výrobu nápoje. Tak doufejme, že na pivě si stále na dobrém hořkém pochutnáte, stejně jako na hitech tady u nás na Krokodýlovce.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.